Tady je tvoje metropole. Dneska tě pozveme na slunečný ostrov, protože Chris Kep přináší do éteru vibe, co voní po Karibiku a létě. Jeho hudba je mix reggae, popu a chillových tónů, co tě obejmou jako teplý vánek. Chris je jako ten pohodář, co přijde v žabkách i na vážnou schůzku a nějakým způsobem

0: metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje metropole. Alouk je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alouk umí spojit melodický zvuk s pořádnou porcí energie.

0: Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Jaxe Jonese, britského producenta, který do taneční scény přináší pořádnou dávku energie a chytlavých beatů. Jeho hudba je jako pořádná party, která tě nenechá sedět v klidu. Jaxe Jones je jako ten kámoš, co tě vždycky rozhýbe a přinese super atmosféru kamkoliv přijde. Jeho skladby jsou plné života a talentu, což z něj dělá jednoho z nejlepších.

Tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Billie Eilish. Jedna z nejvýraznějších hvězd současné hudební scény, jejíž originální styl a hlas oslovuje miliony. Billie je jako ten kámoš, co ti přinese něco nečekaného.

Tady je tvoje Metropole a dneska tu máme Lady Gagu, královnu show a ikonickou osobnost, která si nikdy nebere servítky. Gaga je mistryně extravagantních vystoupení a její hudba je plná energie a emocí, které tě dostanou. Je jako ten kamarád.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

To, co jíme, má na naše zdraví, ale i na naši náladu, energii a vlastně na celý náš život zcela zásadní vliv. Naši předkové jedli méně, často jen jedenkrát denně, a vykonávali během dne náročnější tělesné činnosti. Navíc se zdá, že chronické nemoci, které souvisí s dnešním životním stylem i stravováním, dříve neexistovaly. Že si jsme všichni vědomi provázanosti výživy a našeho zdraví, o tom svědčí množství různých zaručených diet, množství výživových poradců nebo i například metod na počítání kalorií. Jakoby se toto vše ale mělo účinkem. Naše populace je čím dál nemocnější a také stále narůstá procento obézních. A protože je v množství nejrůznějších výživových doporučení čím dál složitější se vyznat, pozval jsem do dnešního pořadu odbornici na výživu paní doktorku Margit Slimákovou, specialistku na zdravotní prevenci, a paní doktorku Hanu Krejčí z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která se profesionálně věnuje výživě a diabetu.

0: hledám ještě jednou dobré odpoledne a zeptám se vás přímo na ostro, co máte vy nejraději, co si nejraději dáte na jídlo? Margit.
1: Já si moc ráda dávám spoustu zeleniny a k ní nejradši nějaký mléčný výrobek, někdy vajíčko a někdy kvasový chleba.
0: A Hanko, vy?
2: Tak určitě zelenina také, ale k tomu raději maso.
0: Dobře, kdybychom se bavili o dnešní výživě a o vědeckých poznacích, na kterých stojí, tak jsou vlastně dva proudy, z kterých se odvíjí dnešní doporučení. Ten jeden proud je omezení počtu kalorií a v zásadě toto je potvrzeno více než 10 000 studiemi, které všechny prokázaly, že prostě diety a dělení potravin na špatné a dobré omezování množství přijatých kalorií je pro nás prospěšné. Existují tedy potraviny, které bychom měli konzumovat a je nějak daný kalorický příjem, který bychom měli dodržovat, Hanko?
2: Tak pokud jde o zdravé lidi, kteří dbají na prevenci a rádi by si své zdraví uchovali i dál, určitě v rámci jejich stravování není nutné, aby si počítali kalorie. Pokud budou dodržovat ty ostatní věci, o kterých se ještě budeme bavit. Pokud jde o pacienty s nadváhou a s obezitou, tam opravdu omezení kalorického příjmu je nezbytná podmínka pro to, aby se jim podařilo zredukovat ty nadbytečné kilogramy, ale zase ty přístupy jsou různé, cesty jsou různé a ne každá nezbytně nutně vyžaduje, aby si to striktně počítali. Ale na druhou stranu jsou pacienti, kteří to mají rádi, kteří si rádi stáhnou nějakou aplikaci do svého chytrého telefonu, rádi si to sledují, protože je to důležité pro jejich další motivaci a takhle jim to vyhovuje.
0: Margit, souhlasíte tedy s tím a potvrzujete, co říká Hanka, že pro normálního zdravého člověka nemá počítání kalorií smysl?
1: Naprosto souhlasím. Za mě dokonce bych řekla, že počítání kalorií je trošičku takové zavádějící a může více škodit někdy, než prospívat. Protože my, když se soustředíme jenom na ty kalorie, tak my třeba můžeme začít vynechávat ořechy a avokáda v jídelníčku a naopak si budeme dopřávat takové ty nízkokalorické odtučněné produkty a to mohou být ty vysoce průmyslově zpracované potraviny, které nám z dlouhodobého hlediska jednoznačně neprospívají. Takže za mě daleko důležitější, než cokoliv počítat, je hlídat tu kvalitu těch potravin.
0: A druhý princip, na kterém stojí dnešní vědecký náhled na to, jak jíst, co konzumovat a v zásadě i kdy jíst, stojí na v zásadě studiích, které prokázaly přínos časově omezeného příjmu potravy. V praxi to znamená, že buď hlavně u zvířat je to prokázáno velmi dokonale, že ti, které jedí celý den, mají neomezený přístup potravy 24 hodin denně a naproti tomu, když jsou třeba zvířata s omezeným přístupem potravě třeba 12 hodin denně a 12 nejedí, ale za tu dobu sní stejně, co ti za 24 hodin, tak to má pro ně velký zdravotní benefit stran optimalizace hmotnosti, ale i délky přežití a vlivu na nemocnost. Jak toto proniká mezi současná doporučení a jak vy vnímáte důležitost tady toho časově omezeného příjmu potravin?
1: Tak určitě je to jedna dokonce dneska z takových nových terapeutických možností při léčbě některých onemocnění a je to naprosto zásadní. Ale já bych začala možná tím, než nějakým omezováním té stravy, tak bych začala zase právě tím skutečným jídlem, protože když člověk postaví jídelníček na skutečných potravinách, tak tyto potraviny zasytí, člověk je spokojený a nepřejídá se. Získává živiny, ale nepřejídá se, takže on automaticky se dostane k tomu stavu, kdy jí méně častěji a nejí vlastně, nepotřebuje pojídat po nosích, nepotřebuje hned, jak stane se ládovat něčím vlastně, dodávat si okamžitě energii. Takže za mě je důležité jíst skutečné jídlo a potom jsou ty metody buď jíst méně častěji, nejíst tolikrát denně, anebo jíst ten omezený počet hodin denně.
0: A Hanko, vy nějak pracujete s tím doporučením, že by se mělo jíst jenom v nějakém časovém okně?
2: Tak je to jedna z těch cest, která se dá našim pacientům doporučit a v řadě z nich to vyhovuje, ale opět není to pro každého. Žádná cesta není úplně univerzálně pro každého, každý si musí najít tu svou. ale co se týká té důležitosti dostatečného vylačnění, to je věc jednoznačně pozitivní. Metabolismus funguje jinak ve stavu nalačno a jinak ve stavu po jídle a asi nejhorší, co můžeme pro své zdraví udělat, je mít takovéto celodenní pojídání, celodenní uzobávání, kdy tam vlastně nejsou ty intervaly toho dostatečného vylačnění.
0: Dobře, a tady budu konkrétní, Margit, na vás. Kolikrát denně je tedy správné jíst?
1: Tak já bych řekla, že takové to obecné doporučení ideální by bylo asi 3 hlavní jídla, ale někdo z nich se může posunout a bude jíst třeba jenom 2x denně, někdo dokonce jenom 1 denně, i to je možné. A někdo naopak může zjistit, že třeba tu svačinku 1, někdy i 2 potřebuje. Takže já bych vyšla z těch 3 hlavních jídel, ale úplně zásadně třeba upozornit, že ne každý počítá za svačinky a jídla mezi takovéto pozobávání nebo třeba konzumaci slazených nápojů. A my jakmile cokoliv i uzobáváme nebo konzumujeme ten energetický nápoj,

0: a způsobem si tím víc škody než užitku. Takže každý kalorický příjem je vnímáno jako jedno jídlo. Tak by to asi bylo dobré zhrnout. A Hanko, vás se zeptám, kdy si tedy dát první jídlo po probuzení? A naopak, kdy poslední před spaním?
1: Tak udává se čas snídaně zhruba za hodinu po probuzení, když už se ten metabolismus a organismus nějakým způsobem nastartuje. U řady lidí můžeme taky říct, že je důležité, ono se má jíst přes den, takže i ta snídaně ideálně je, pokud je až tehdy, kdy se rození. Ono to souvisí s nastavením našeho hormonálního systému, který zasahuje do toho metabolismu, takže má to i své vysvětlení. Ale na druhou stranu je takové až skoro dogma, že snídaně je nezbytně nutná pro každého, tak to tak úplně není. I v tomto se mezi sebou lišíme a jsou lidé, kterým snídaně nevyhovuje a není nutné, aby se do toho nutili. Tak a co se týká toho posledního večerního jídla?
0: Tak třeba Margita.
2: Já bych zase, jako úplně nejdůležitější je za mě, když se ten člověk naučí vnímat a respektovat potřeby svého těla. Takže jestliže třeba někdo mi řekne, že se dobře nevyspal, necítí se dobře, jak já říkám, přemýšlejte, co jste udělal večer špatně, a velice často je tam pozdní večeře. Takže u každého to může být trošičku jinak. Jednoznačná shoda je, že je třeba nějaká doba vylečnění se před večeři, vlastně po večeři, před spánkem, aby jsme kvalitně spali. A u někoho to mohou být 2 hodiny, u někoho 3 hodiny, ale je to třeba individuálně otestovat.
0: Ono vlastně nejde dělat univerzální doporučení, jak pro každého, tak i během celého roku. A ona to vyladění toho organismu souvisí i s ročním obdobím, určitě, s cirkadiálním rytmem, s délkou světla a podobně. Takže možná i tady je to další argument pro zrušení zimního nebo letního času, prostě pro návratu přirozenosti. Které jídlo by mělo být během dne to hlavní, Hanko? To největší.
1: Tak to bude také individuální. Ten, kdo potřebuje snídat a snídaně je pro něho takový ten správný start dne a bez snídaně by mu bylo zle, tak často tito lidé také třeba tu snídaní mají jako hlavní jídlo dne. Pro někoho je to pozdní snídaně, takový ten brunch dopolední. Pro někoho je to oběd a někdo holt má jako největší jídlo to večerní, ale pokud zachová alespoň to, že je tam to dostatečné, že je tam ten dostatečný interval předtím, než jde spát, tak vlastně ani toto není žádnou výživovou chybou.
0: Dobře, čili tím jsme nějak uzavřeli to, kdy jíst. A hlavně, že by se nemělo jíst mezi jídly a měl by tam být nějaký rozestup od probuzení a rozhodně několik hodin předtím, než se jde spát. A co je tedy správné jíst? Pojďme k tomu, co jíst, co si dopřávat, čím to naše tělo krmit a sytit. Stále platí, že je to maximum místní čerstvé zeleniny a ovoce?
2: Lokální sezónní jídlo, my to nazýváme vlastně skutečné potraviny a udělali jsme v Globopolu vlastně s vámi i nějakého průvodce skutečným jídlem, který je na webové stránce cojist.cz. Skutečné jídlo jsou u nás základní potraviny, minimálně průmyslově upravené a jídla z nich. A tyto potraviny obsahují maximum živin, ideálně když jsou i ty lokální sezónní. Chutnají skvěle, zasytí, ale nepřejídáme se s nimi a naopak teda bychom neměli ty vysoce průmyslově zpracované potraviny. A ještě řeknu, že v rámci skutečného jídla někdo můžeme jíst i běžnou smíšenou stravu, někdo více třeba rostlinnou stravu a někdo třeba více i živočišnou stravu, dejme tomu nějaké nízkosacharidové paleosměry, které jsou také populární. Když to bude postavené na skutečném jídle, tak i tady tyto možnosti jako jsou v pořádku.
0: A Hanko, vy nám řekněte, čemu bychom se měli rozhodně vyhnout?
1: Tak Margitu už zmínila ty průmyslově zpracované potraviny. Já bych to ještě rozšířila o celou paletu fast foodu. Prostě ta strava by měla být z těch přirozených potravin a ideálně domácí, šetrně upravená. A i v rámci té domácí přípravy, tam se dá samozřejmě taky hodně pokazit, takže to, čemu bychom se měli vyhnout, jsou některé nesprávné úpravy toho jídla. Smažení a tak dále. Ne teda úplně vyhnout, ale mít to na paměti, že toto by mělo být výjimečné a
0: A já vás ještě podržím u těch průmyslově zpracovaných potravin. Proč nám vlastně škodí?
1: Proč nám škodí? Jsou to potraviny, které jsou zpravidla ochuzeny o ty výživově hodnotné složky, jako jsou třeba kvalitní bílkoviny, vitamíny.

0: minerální látky. A naopak to, co v nich přebývá, jsou přidané cukry. Řada těchto potravin má také nevhodné složení tuku, nebo je bohatá na tuky těch nevhodných typů. V některých je hodně soli. A také tam bývá spousta přidaných látek. Ty přidané látky, takzvaná Ečka, samozřejmě jsou tam v množství, která jsou uznána za neškodlivá, ale na druhou stranu, pokud celkově je tam koktejl těchto látek a jíme tyto potraviny hodně, tak tam už žádná data o tom nemáme, nakolik jsou bezpečná. Také jsou chudé na vlákně. A obecně tyto potraviny nás málo zasytí, naopak vzbuzují další chutě na další konzumaci jídla, takže pokud je zařazujeme do toho jídelníčku často, tak celkově ten kalorický příjem za ten den je větší. To potvrdili i studie, než když je ten jídelníček převážně z těch přirozených kvalitních potravin.
1: A čím si tedy vysvětlit, že jsou tak atraktivní, když si uvědomíme, většina dětí nesáhne po čerstvé zelenině nebo ani ovoci a de facto je přitahují tady ty průmyslově zpracované potraviny a nakonec nejenom děti. Tak proč to tak je?
2: Takhle, tyto potraviny jsou přímo v laboratořích sestavovány, vymýšleny tak, aby byly návykové, aby jsme dosáhli při jejich konzumaci, se tomu říká pocit blaženosti, bliss point, což je kombinace cukru, tuku, soli, aditiv nějakých dochucovadel a takové té křupavé chuť ještě nejčastěji konzistence. Takže tyto potraviny my sníme a za chviličku bychom si dávali více znovu, vedou k té návykovosti, k opakování. Samozřejmě u každého je to trošičku jinak, jak s jinýma drogama vlastně je tam i nějaká genetická dispozice, někdo více podléháme těmto látkám, někdo méně. A proč hlavně ty děti? Za mě ten důvod je proto, že my můžeme dětem vysvětlovat, co chceme, můžeme je vzdělávat, ale jestliže my je dáme vlastně do prostředí, kde převládají tyto potraviny, což dneska je takové prostředí, říká se tomu taky někdy toxické stravovací prostředí, to znamená, že jsme obklopeni, tak tam je taková ta jednoduchá věc, čím jsme obklopeni, co je nejsnažší, to nejvíce konzumujeme a když tam máme tu závislost, tak potom saháme opakovaně a zkrátka si akorát vybudováváme další a další závislost. Je to neuvěřitelný začarovaný kruh.
1: Ono nakonec jsem někdy narazil na to, že nejvíc jsme závislí na cukrech. Není to ani alkohol, ani cigarety, ale jsou to cukry, na které si pěstujeme závislost a je to jedna z nejtěžších závislostí, která nám i nejvíc škodí. A já se dostám tedy k tomu, jak nám jídlo škodí, co si můžeme jídlem způsobit. Asi typický je diabetes druhého typu nebo obezita. Čím si to způsobujeme?
0: Tak určitě nevhodná strava je jedna z těch věcí, které k těmto onemocněním vedou. No, u každé chronické choroby je vždy nějaká vrozená dispozice k rozvoji toho onemocnění, ale pak to, co rozhoduje konkrétně u těchto nemocí, které jste jmenoval, je životospráva, která rozhoduje o tom, jestli se ta dispozice uplatní nebo neuplatní. Samozřejmě v rámci životosprávy strava je jenom jedna z těch složek. On ten přístup vždycky musí být komplexní, ale pokud se bavíme o té stravě, tak tam jako bych zdůraznila takové dvě věci. Jednak obezita, aby ta léčba byla úspěšná, je potřeba v rámci té stravy omezit kalorie různými způsoby. Jednou z těch cest může být třeba to kratší časové okno, to, co jsme tady zmiňovali, ale samozřejmě způsoby jsou různé. A ta druhá věc v rámci té stravy, to, co je důležité, to, co ti pacienti, kvalita té stravy. A to jsme zase u toho, co jsme tady zmínili, ta kvalita těch potravin.
1: A Margit, řekněte nám, jaké další onemocnění může způsobit ještě nesprávné stravování nebo nesprávné složení stravy?
2: Já bych navázala na ten diabetes a obezitu, které jsou spojené s inzulinovou rezistencí. A my dneska víme, že inzulinová rezistence se spojuje s celou řadou dalších zdravotních potíží, ať už jsou to nemoci srdce a cév, některá nádorová onemocnění, metabolický syndrom, Alzheimerova demence, která se někdy nazývá cukrovkou třetího typu. A až k mému obrovskému překvapení, tady druhý rok běžící pandemie, my jsme dneska zjistili, jak zrovna tato koronavirová infekce vlastně je riziková pro pacienty s určitými kondicemi nebo chronickými vážnými nemocemi, přesně těmi, které souvisí vlastně s tou nezdravou výživou. A ještě bych k tomu přidala třeba už úplně jednoznačně potvrzený deficit vitaminu D. Takže i dokonce infekční nemoc, kterou my jsme doteď téměř nespojovali s výživou, tak víme, že může být takto velmi jako jednoznačně spojená.
1: Nakonec to téma stravy je komplexní a je to i velký průmysl a každý se o to zajímá. A na existuje mnoho výživových doplňků, které jakoby se tváří, že skorigují ty nedostatky, které si způsobujeme nesprávným stravováním a že když a díme, co chceme, když si vezmeme správné doplnění minerálu a vitaminu, takže je všecko v pořádku. Jaký je váš pohled na výživové doplňky a užíváte některé sama vy?
0: Tak já sama si doplňuji vitamin D, zejména v těch zimních měsících. Je to opravdu důležité. Poloha České republiky, nemáme to moře, tudíž máme málo těch mořských plodů a produktů a také máme málo slunka během roku. Takže prakticky se udává, že většina české populace má nedostatek vitaminu D. Takže toto považuji za smysluplné. Pak taky pro ty lidi, kteří nemají rádi ryby nebo mají na ně alergie a tím pádem je u nich neschudné to doporučení dvakrát týdně ryby, tak tam určitě stojí za zvážení doplňovat omega-3 mastné kyseliny. Ale jinak jsem celkově jako k nějakému paušálnímu doplňování formou doplňků spíš skeptická. A zejména na to narážíme u našich pacientů s diabetem. Oni často přichází s těmi dotazy, že v reklamě slyšeli o nějakém zázračném doplňku, který má fungovat na cukrovku, tak tady je upozorňujeme na to, že určitě jsou to preparáty, které jim neublíží, to oni totiž splňovat musí, ale co už bohužel nesplňují, že nemají za sebou seriózní studie, které by skutečně prokázaly ten efekt. Takže v rámci té jejich léčby je důležité něco úplně jiného. Je to to, o čem se tady bavíme, ta úprava životosprávy, na to by měli se zaměřit a tady vydat to úsilí a neutrácet peníze za zbytečné doplňky, které nemají prokázaný efekt.
1: Prostě jednoduché řešení neexistuje. Každý to musí odpracovat tím, že se dostane do souladu s biorytmy, s přírodou a
0: žádné zázračné pilulky nejsou.
1: Váš pohled je stejný? Používáte stejné doplňky a souhlasíte s tím, co řekla paní doktorka?
2: Naprosto souhlasím. Doplňky jenom doplňují, nezajistí zdravé jezení a já nemám problém s cíleným doplňováním suplementací, když je to potřeba nezbytné, jako třeba zase znovu se vrátíme k pandemii. Pro mě dává smysl, aby všichni rizikově, možná úplně všichni jsme se zamysleli a zajistili suplementaci vitaminem D nyní od podzimu až do jara. Možná mít nachystané C-čko, zinek, vlastně další látky, které se udává, že by mohly v rámci této infekce pomoct. Takže když člověk třeba ale bude mít i běžné nachlazení, nemám problém doporučit na 3 nebo 5 dnů vyšší dávky vitamínu C, anebo třeba toho zimku echinacei, ale v žádném případě jako nedoporučuji nějaké plošné, dlouhodobé užívání čehokoliv, co doporučuje třeba reklama.
1: A ty omega-3 mastné kyseliny, s tím souhlasíte a lze je třeba nahradit olejem lněným nebo olivovým?
2: To je moc dobře, se ptáte, protože jsou takové představy, ale je třeba říct, že v rostlinných zdrojích ty omega-3 mastné kyseliny jsou v podobě takzvaných prekurzorů a ty prekurzory se jenom velmi omezeně vlastně přeměňují na aktivní omega-3 mastné kyseliny. Mluví se o nějakých 1-5%, což je fakt minimum. Takže za mě jako určitě buď ryby nebo suplementace vlastně omega-3 mastných kyselin. A třetí cesta za mě je, protože není důležité mít určité množství omega-3, ale aby byl v rovnováze to množství z omega-6. Takže když my nechceme jíst tolik omega-3 mastných kyselin, potřebujeme snížit příjem omega-6 těch běžných rostlinných olejů a tím pádem nebudeme potřebovat tak vysoké množství omega-3.
1: A mi to nedá, ještě se musím zeptat na jednu věc, než přejdeme na dotazy diváků, a to je, jaký je váš pohled na půst. Je to zdraví prospěšné, doporučujete to, držíte sami nějaký půst, začnu třeba paní doktorkou u vás?
0: Tak já osobně nedržím půsty, ale těch dokladů je celá řada, že ty občasné půsty, nebo jak jsme se tady bavili o tom přerušovaném mlačnění, že to má ty pozitivní dopady, ale není to pro každého. To je na každém, aby si vyzkoušel, jestli takováhle cesta mu svědčí nebo ne.
1: Margit?
2: Já jsem velký nadšenec, ale je pravda, že jsem se k tomu dostala až s věkem vlastně, až jsme přestali snídat s těmi dětmi, jako až už jsme více sami s manželem. A mám spíš zkušenost, že klientům, kterým i řeknu, protože oni byli hodně vychovaní na tom, že snídaně je nezbytná a podobně. A když jim člověk řekne, to není nezbytné, ať navýší výživovou hodnotu hlavních jídel a pak vnímají, jak se cítí, jestli potřebují snídat, nepotřebují později nebo vůbec, tak vlastně spousta z nich zjistí, že se cítí daleko, daleko lépe, když snídají později nebo dokonce vůbec nesnídají. A já to teda takto taky praktikuju.
1: Dobře, a nějaký další plus byste doporučili občas?
2: Zkoušela jsem ho samozřejmě spíš ze zajímavosti, ale myslím si, že v našich podmínkách málo kdo zvládne další půst. Zase ta zkušenost klienty, kteří se o to pouštěli, že ne každý jako vlastně se sklidní, dá se říct, medituje jo, v tomhle zrychleném světě a často se to zvrhne spíš do takového stresujícího hladovění.
1: Něco ještě byste k tomu dodala? Tak já bych si dovolil přejít na dotazy diváků. Máme jich dneska opravdu hodně. A já začnu tak, jak chodili. Dobrý den, chtěla bych se zeptat na váš názor na půst 8-16, který je v dnešní době velmi populární. Děkuji, Eva. Já bych teda uvedl, že 8-16 znamená, že 8 hodin se jí a další 16 hodin se nekonzumuje vůbec žádná kalorie. Většinou třeba přes noc, že jo, od 4 hodin do 8 od rána. A kromě vody nebo neslazeného čaje nic.
2: Kávy.
1: Tak. Jaký je tedy na to váš názor? Margit?
2: Takhle, normální situace je 12 a 12 a cokoliv je posun, je už přerušované postění se a já nejsem zastáncem nějakých přesných čísel. Myslím si, že je to relativně jedno, že každému z nás může prospívat něco úplně jiného. Tady těch 6-18 je takový populární číslo a říkám, za mě je to zbytečné, může to paní prospívat, ale třeba taky klidně stačí úplně méně.
1: Já teda za sebe ještě... No, s čím jsem se setkal je, že ten půst 8-16, tedy že se opravdu jenom 8 hodin jí a 16 hodin se dodržuje pouze o vodě, je velmi prospěšný k redukci hmotnosti. Když má někdo nadváhu a dodrží to delší dobu, tak si optimalizuje svou váhu a potom může přejít na 12-12 a udrží se v tom vyrovnaném stavu. Asi možná tam je ten jeho přínos, že se rychleji to tělo samo naladí. A v zásadě na to navazuje otázka, zda je lepší pravidelné stravování nebo jezení až v okamžiku hladu. Mám někdy pocit, že snídaně, oběd nebo večeře, nebo snídám, obědvám nebo večeřím jen proto, že je ráno, odpoledne, večer. Paní doktorko.
0: No, tohle bude také individuální. Někomu ten pravidelný režim prospívá, zvlášť pokud si u sebe vypozoruje, že pokud takhle jako tu pravidelnost nemá, tak je tam potom takové to večerní nebo nedej bože noční dojídání se, tak pro takového člověka je samozřejmě lepší, aby si nějaký svůj režim, který mu bude vyhovovat, vytvořil. Ale zase bych z toho nedělala dogma. Je spousta lidí, kteří s nějakou takovou přirozenou nepravidelností podle potřeby, podle míry fyzické zátěže ten daný den nemají s tím žádný problém.
1: Ono asi to tělo si řekne samo. Samozřejmě, když se odkládá jídlo, protože člověk na to nemá čas nebo něco musí dělat i ve stresu, tak to je špatně. Z druhé strany nechat to tělo, až si samo řekne, kdy má asi nejlepší, ale nemělo by si říkat samo v noci, to by přesně ukazovalo, že ten rytmus je rozhozený. To by to takhle asi zhrnout. A já bych se zeptal, další dotaz je, někde se uvádí, že jíst se má 5x denně. Někdy zase říkají, že stačí 2 jídla denně. Jak to tedy je? Většina tloušťíků zhubne tak, že začne jíst více. My jsme to sice už otevřeli, ale jestli to znovu zhrnete, Margit?
2: Tak to 5x denně, to byla taková dřívější teorie vlastně, která nebyla potvrzena, že to častější jezení by mělo automaticky prospívat, protože tam není čas na to vylačnění, není tam čas na to, že by poklesl hormon inzulin a až vlastně poklesne hormon inzulin, tak my můžeme začít spalovat ty naše tělesné zásoby. Takže naopak jako zejména pro hubnoucí bych řekla maximálně 3 denní jídla a spíš zkoušet jako jo, ještě i ten časový výsek omezit, kdy se jí. A tam ty studie dneska jsou naprosto jednoznačné, že to funguje velice dobře.
1: Ono de facto to spalování zásoby až po 6-8 hodinách od posledního jídla, tak proto těch aspoň 12 hodin, kdy tam je doba na to spalování, že jo?
0: Jestli bych to mohla určitě doplnit, tak je to tak. Dnešním trendem je spíš těch méně jídel a delší ty intervaly, to dostatečné vylačnění, kdy klesne hladina inzulínu. Ale určitě jsou pacienti, kterým toto nevyhovuje. Co jsem vypozorovala, jsou to lidé, kteří mají rádi jídlo. Jsou to takoví ti radostní jedlíci a pro ně by dvě jídla denně bylo strašně stresující. A spíš jako musí se mít na něco těšit, nebo potřebují se na něco těšit, ale v takovém případě, pokud to teda bude těch tradičních 5 menších jídel za den, tam v řadě případů je nezbytné to počítání a hlídání kalorií. Takže je to něco za něco.
1: A znovu se dostáváme k té skutečně potravině, čili k té kvalitě stravy. Dobrý den. Často čtu, že bych měla jíst denně alespoň 2 porce zeleniny. V zimě mi ale zelenina vůbec nechutná. Mám se toho přesto držet, nebo ji lze nahradit? Tak, dáme zase prostor vám, Margit.
2: Já bych řekla, my jsme se o tom bavili odpoledne už, že ta zelenina je jediné výživové doporučení, na kterém se napříč jako spektrem všichni výživáři a lékaři, zdravotníci shodují, že má význam. Já bych spíš paní doporučila, než se nutit do zeleniny, která je nechutná, aby se zamyslela, jak ji upravit jinak, aby ji chutnala vlastně. Jo. Nemá smysl se do něčeho nešťastně nutit, ale zkusit, ať navštíví nějaké možná vegetariánské restaurace, kde umí upravit zeleninu. Jo. Často v zimě nechutná ta syrová zelenina taky, tak nejsme to, já chápu. Upečme si dýni, jako upečme si sladké brambory. Jo, jako zkusit to upravit tak, aby to chutnalo. Poučit se vlastně, vyzkoušet to někde jinde, kde to umí. A já jsem si celkem jistá, jako myslím, že když je to dobře upravené, že naprosto většině lidí jako zelenina chutná, typ růžičková kapusta se smetanou a parmazánem zapéct.
1: A já mám typ ještě od mojí maminky, která dělá zeleninové karbenátky a ty jsou určitě lepší, než kdyby byly z masa. Já půjdu k dalšímu dotazu a to je o diabetu. Je pravda, že lidé se sklonem k diabetu by měli spíše bílé maso? Není lepší si dát vepřové či hovězí, než vyhoněná v uvozovkách kuřecí prsa ze supermarketu? Tak to bude na diabetoložku?
0: Naprostý souhlas. Kolem toho jsou také velké diskuze.
1: Naprostý souhlas, že nejíst kuře ze supermarketu.
0: Je důležitá kvalita toho masa a méně to, jestli je bílé nebo červené. Oni jsou sice nějaké studie, které snad měly ukázat, že červené maso je jeden z rizikových faktorů, ale zase analýza těch studií je složitá. Často je tam mícháno dohromady průmyslově zpracované maso, uzeniny a tak dále. A kvalitní červené maso, vařené hovězí a tak dále s tou minimální úpravou. Ta data nejsou jednoznačná, takže souhlasím.
1: Dobře, čili kvalita místní produkce, osvědčený farmář.
0: Tak.
1: Dobře. Máte zkušenosti s převedením dětí na skutečné potraviny? Moje děti zdravé věci odmítají, zeleninu jí z donucení. Máte nějaký tip, jak na ně? Tak to je těžká otázka asi. Margit, začneme u vás.
2: Ideální situace je, když se dítě narodí do zdravě se stravující rodiny. To, co jedí rodiče a to, co je doma, to bude jíst i to dítě. Jako, to je úplně jednoduché. Jestliže my začneme zavádět zdravou výživu třeba v době, kdy už děti dospívají a v tom rebelujícím věku jsou, tak je to extrémně těžké. A v žádném případě nemá smysl jako ty děti nějak vychovávat, edukovat. Jako, tam jedině, co funguje, je dostupnost a příklad. To znamená, my rodiče v klidu jednoznačně budeme jíst, budeme to připravovat a bude to doma vlastně. To, co bude doma, ty děti doma budou jíst, i když budou dospívající. Takže příklad, dostupnost, trpělivost.
1: Hanko, vy máte nějaký recept, jak zatraktivnit zeleninu u dětí?
0: Tak určitě těch možností je spousta. Myslím si, že tady na to není prostor, ale každé dítě si najde aspoň nějakou zeleninu, kterou má rádo. A ty ostatní bych nenutila.
1: Čili pestro zkoušet.
0: Určitě. A takhle je to i u nás doma. Co dítě, to trošku něco jiného a nenutit dát mu to, co mu chutná.
1: Paní Jarmila se ptá, že by jí zajímalo, jestli jste si někdy dali něco v mekáči. Jaký je rozdíl mezi míchanými vejci se slaninou a pečivem připravených u nich a doma? To bude na vás asi, Margit?
2: Tak já jako nejím ve fast foodových jako restauracích, ale na druhé straně řeknu, že spousta velice dobrých restaurací, bistro, včetně těch, co jsou tady v Olomouci, kde jako se velmi ráda najím a naopak jako se tam inspiruji. A ještě, jestli můžu, abych se spíš vrátila ten předcházející dotaz vlastně k těm dětem, mě napadla ještě jedna věc. Obrovsky pomůže, když dáme možnost vybrat si. To znamená, když třeba nenamícháme salát a nedáme tohle jest, ale radši těch 5 druhů zeleniny nakrájíme dáme samostatně citron, olivový olej a podobně a necháme to dítě, ať si ten salát namíchá sám, nebo si veme jenom jeden druh zeleniny. Zkrátka ta možnost, že my můžeme spolu rozhodovat, co si vybereme, což je i jako jeden vlastně z pilířů toho projektu našeho testování, zkoušení nemocniční stravy, který vedete, tak je dát těm lidem šanci, ať si trošku vyberou, ať spolu rozhodují o tom, co jedí. A když mají tu moc, tak oni je dokázané, že si vyberou to, co se jim víc chutná, s větší šancí to budou jíst, méně se bude plýtvat.
1: A já potrápím vás, Hanko, jestli vy si dáte někdy něco u McDonalda nebo v jiném takovém fast foodovém řetězci.
0: Kdybych měla umřít hlady, tak samozřejmě si dám, ale ne úplně s chutí. Ne? Já si dietní hřích představuji jinak. Na druhou stranu je potřeba říct, není důležité to, co uděláme výjimečně. To klidně udělejme a užijme si to. Ale je důležité to, co děláme pravidelně.
1: A já půjdu na další dotaz, možná bude taky takový složitější. Jaký je váš názor na kvalitu potravin v České republice? Kde nakupujete potraviny vy? Tak začnu se u vás.
2: Jako, já si myslím, že se tady dá najít velmi široké spektrum potravin, od těch super kvalitních až po ty méně. A začala bych u lokálních farmářů, pekařů, pěstitelů, chovatelů vlastně. Nejradši nakupují na takovýchto místech, ať už je to přímo z farmy, které nabízí, anebo z komunitních lokálních nákupních center, z cuk, jak je, anebo různé bedinkové systémy, farmářské trhy. To jsou pro mě jako základy té nejlepší stravy. A nejenom, že člověk nakupuje to nejčerstvější, ví od koho to nakupuje, podporuje tu lokální komunitu tak.
1: Já ten dotaz ještě trošku posunu na vás a dám tam do toho hned další. Bohužel zdravé a kvalitní potraviny jsou drahé a hůře dostupné. I kdybych chtěla, nemám čas a peníze tyto potraviny kupovat. Průmyslovým potravinám se nevyhnu. Lze s tím souhlasit, nebo je nějaká cesta, jak udělat i zdravou stravu dostupnou?
0: Vůbec si nemyslím, že kvalitní zdravé potraviny jsou drahé. Kvalitní chleba, normální chleba, běžná zelenina, zelí mrkev, jako to, tady se nebavíme o tom, že denně máme jíst avokáda, nějaké drahé druhy ořechů a tak dále. Jako těch základních potravin je celá škála.
1: A lze tu mrkev nebo ten chleba nebo ještě, já nevím, brambor koupit s čistým svědomím v supermarketu? Že dělám pro své zdraví maximum?
0: Tak samozřejmě ideální by bylo, pokud to bude od těch farmářů, ale já teda, jestli můžu za sebe, já kupuju potraviny v normálních obchodech. Jenom v sobotu dopoledne máme u nás místní trh, takže tam si ráda zajdu, ale jinak nakupuju potraviny v běžných i supermarketech.
1: Dobře.
2: Můžu to doplnit ještě? Málo kdo si uvědomuje, že když jíme to skutečné jídlo, tak my ho nepotřebujeme jíst tolik hodně. Takže ta cena se potom, jako ono to může vypadat, když jsme navykli nakupovat obrovské množství potravin, jíst velké množství potravin, ale začneme jíst skutečné jídlo, začneme třeba omezovat počet denních jídel, čas, kdy jíme ve dne, jsme víc zasycení, tak my toho tolik nesníme.
0: Ještě si můžu k tomu doplnit. Ono to není ani tak o té ceně, jako spíš o času. Pokud kupujeme základní potraviny, tak na ty je pak potřeba ten čas, že si je nějakým způsobem upravíme.
1: Já bych poprosil teďka o stručnější odpovědi, protože ty dotazy jsou zajímavé, ať ještě uspokojíme alespoň pět, ať uspokojíme co nejvíc posluchačů. Dobrý den, jak poznám situaci, že bych svůj stav životosprávy měl řešit s lékařem? Kdy to tělo říká, že je něco špatně? To je asi zcela zřejmé, možná paní doktorka.
0: Tak to je velmi zrádné. Ono třeba řada lidí s cukrovkou chodí řadu let, neví o tom, že mají zvýšené glykémie. Takže tady jednoznačné doporučení pravidelně chodit na preventivní prohlídky ke svému praktickému lékaři.
1: Já jsem to spíš myslel tak, že když někdo má vyšší hmotnost, vyšší tlak nebo jakýkoliv zdravotní problém, tak přece jenom ta výživa jedním ze základním pilířem je důležitější než veškerá léčba, vyšetřování. Prostě na naše zdraví to, co děláme, my má větší význam a jakýkoliv diskomfort by nám měl něco hlásit. I když ten diabetes může být skryt, jaký tam je první vlastně signál toho těla, že probíhá nějaká skrytá forma cukrovky?
0: No, první signál při, řekněme, pokud jsou ty glykémie zvýšené, ale ne extrémní, není vůbec žádný. Na to na sobě člověk nepozná, že má zvýšené glykémie.
1: Čili preventivní prohlídky jako doplněk správné životosprávy nebo životního stylu. Dobře. A zajímalo by mě, jaký mají hosté názor na moderní náhražky masa, jako je Beyond Meat. Je to budoucnost jen kvůli udržitelnosti, nebo je to i zdravější? Nebo sojové maso a je množství náhražek?
2: Za mě ne. Za mě to jsou přesně vysoce průmyslově zpracované produkty. Jako jo. My ani nevíme ten vliv, jaký bude. Jako to teprve budeme zjišťovat. Ale velmi zjednodušeně už víme u jiných potravin, že ten vliv právě metabolický hormonální je jiný s tím zpracováním. Že něco jiného je jabko, něco je oblečný džus a oblečná sušenka. A u toho masa velmi podobně asi. Jako. Takže já nejsem zastáncem. Dokážu si představit bez masa jídlo úplně bez problému a bez těchto náhražek. Jo. To není žádný problém. Máme tady tradiční vegetariánské recepty. Nevidím důvody zpracované produkty.
1: Nakonec není objektivní podklad, protože by vegetariáni měli kratší život nebo byli nemocnější. To nebylo potvrzeno v žádné studii.
2: Přesně,
1: takže
2: tak,
1: akorát to potřebuje víc energie, víc pozornosti na to, aby se člověk správně vyživil, když vynechává maso. Další dotaz je, pokud dítě nechce snídat, je vhodné jej nechat bez snídaně a začít s tačinkou? Možná zase Hankovi?
0: Je to možné, ale dát pozor, co si na tu svačinku dá. Aby to nebyla sušenka nebo nějaká jiná sladkost, takové to zaplácnutí, ale aby...
1: Čili pokud je to skutečná kvalitní potravina, tak není třeba nutit dítě ani ráno, aby snídalo. Super. A takový předposlední dotaz. Mluvili jste o červeném mase. Je maso v úpravě tatarský biftek škodlivé?
2: Nemusí být, může být mikrobiálně problematické a to záleží na tom, jak, z jakého zdroje to maso máme, jak ho připravujeme pečlivě, že ho dodržujeme hygienu a podobně.
1: Nepředpokládejme, že je jakoby čerstvé a nekontaminované.
2: Naprosto v pořádku samozřejmě.
0: Já bych řekla, že to je takový ten ideál, kde se nemusíme bát těch nesprávných tepelných úprav.
1: A já přečtu poslední příspěvek, ale na ten už nebudete... Nebude potřeba, abyste komentovali. Moc děkuji za práci všech aktérů dnešní debaty, takže já děkuji divákovi a rozloučím se s vámi. Děkuji vám za účast dnešní diskuzi. Díky moc. Díky.

To, co jíme, bychom neměli primárně spojovat s redukcí hmotnosti. Důležité je to, jak se cítíme, ne to, kolik vážíme. A je potřeba si uvědomit, že to, co do svého těla vkládáme, čemu ho vystavujeme a čím ho zatěžujeme, ať je to strava, ale i pohyb, nebo také pocity a informace, které na sebe necháváme působit, se po čase projeví. Při správném stravování si naše tělo optimální vyváženost, optimální hmotnost najde samo. Přejídáním se, vařením, nebo večerním jezením, jezením před usnutí si v zásadě škodíme. Důležité je tedy dlouhodobé vnímání svého těla a jeho signálů. Optimální stravování pro každého znamená trvalé hledání rovnováhy mezi příjmem energie a všech výživových prvků a mezi energetickými a nutričními nároky organismu. Vážení přátelé, blíží se konec roku a s tím i poslední téma letošního seriálu Ambulance aktivního zdraví. A tím je spirituální zdraví. Sledujte nás 8. prosince od 17 hodin.

0: rychlý drby, velká jména.
1: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
2: Radio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa showbiznisu, tak pojďme na to. Eva Farná se ocitla v centru kritiky kvůli svému působení v porotě Superstar. Část diváků totiž není spokojená s jejím chováním, které podle jejich názoru někdy působí až příliš nevychovaně. Na sociálních sítích se proto rozproudila diskuze o tom, zda by měla v porotě pokračovat. Kritika se netýká pouze jejího vystupování, ale také údajné sebestřednosti. Někteří diváci si mají pocit, že Eva Farná na sebe strhává příliš mnoho pozornosti a někdy zastíní samotné soutěžící. No a jiným zase vadí její oblečení a módní styl, který považují za nevhodný pro porotkyni takto sledované soutěže. Na druhou stranu má Eva Farná řadu fanoušků, kteří oceňují její energii, hudební zkušenosti i osobitost. Podle nich právě její výrazný charakter přináší do Superstar emoce a zábavu. Tak názory na její působení v porotě se mezi diváky výrazně liší, nicméně za nás určitě Eva do poroty Superstar patří. Pojďme dále. Zpěvačka dívčí kapely Pussycat Dolls Nicole Scherzinger utrpěla vážnou nehodu před vystoupením v německém Düsseldorfu. Ošklivě si opařila nohu vařící vodou, jak sdílela na svých sociálních sítích. Přitom před pár dny ještě zpívala se svou kapelou v pražské O2

0: baby.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Byly 4 hodiny.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Zkátralá stará škola, na návsi je opuštěná fara nebo roky prázdný obecní dům. Místa, kolem kterých chodíme a říkáme si, no to je škoda, tady by se dalo tak krásně bydlet. A přesně to se teď může v našem kraji změnit. Olomoucký kraj připravuje nový dotační program za 30 mega, který má starým obecním budovám vdechnout nový život a proměnit je v dostupné nájemní bydlení. Pomocí má především menším obcím, úkolem je i udržet na venkově mladé rodiny, učitele, zdravotníky a další potřebné profese. Potvrdí nám to i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Pane náměstku, jak Olomoucký kraj vnímá situaci s dostupností obecního bydlení? Kde je největší problém?
1: Největší problém je s tou dostupností jako takovou. V podstatě obce mají určitě omezené rozpočty, dostupné nájemní a obecní teda bydlení není moc rozšířeno. Bohužel zas na druhou stranu je to velmi vyhledávané, protože jsou to regulované ceny a ceny, které zvládnou i mladé rodiny.
0: Co dalšího nejčastěji brání v opravách starých obecních budov a vytvoření nových bytů?
1: Jsou to finance určitě, ale nám vlastně nejde jenom o opravy starých obecních domů nebo bytů. My jsme udělali průzkum po obcích v Olomouckém kraji a zjistili jsme, že jim by někdy postačilo i přispět třeba na demolici tady takového starého objektu, tím, že se zaváží, že tam vznikne na tom pozemku uvolněném vlastně to nájemné bydlení. Takže nám jde o jednak to, aby ty staré budovy zmizely, jednak aby vznikly nové nájemní byty a v podstatě v rámci toho připravovaného dotačního titulu jsme schopni i třeba dělat obálku, to znamená fasádu nebo jenom elektroinstalaci a přispět vlastně obci k tomu, aby mohla začít realizovat.
0: Poslouchají nás teď i starostky, starostové, co by měli začít připravovat, aby měli co největší šanci podporu od kraje získat.
1: Zopakuju, že je to vlastně pro malé obce, protože tam mají největší problém vždycky s rozpočtem, takže je to pro obce do 1000 obyvatel. Musí se připravit tím, aby měli nachystaný projekt, protože my bychom rádi vlastně ten nový dotační titul vyhlásili hned od ledna 2027 a ti, co budou připraveni, budou mít projekty, tak budou mít přednost.
0: A kde zjistíme více informací o novém dotačním programu?
1: Samozřejmě jako vždycky na webových stránkách kraje, případně dotazem přímo na odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Jelínek. Děkujeme za tyto super zprávy a těšíme se na lepší venkov v našem kraji.
1: Také děkuji za zavolání a přeji krásný den.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole. Radio

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu. Douči tě vždycky překvapí a donutí vracet se k její hudbě pořád dokola. Její skladby jsou mixem emocí a energie, což z ní dělá jednoho z nejnadějnějších talentů současnosti. Je jasné, že o ní uslyšíš ještě hodně.

0: Váš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Rádio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.

0: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, ve svém životě změníte něco malého, ale podstatného. Víc jim, i když máte dost práce, nikdy to nebude naprostý chaos. Blíženci, když se něco pokazí, dokážete to rychle napravit. Hradci, určete si priority podle toho, co skutečně spěchá. Lvi, rozhodně vám neuniknou žádné zásadní souvislosti. Pany, napětí moc nemusíte, tak se zkuste víc uvolnit. Váhy, vy se nenechte zbytečně rozptylovat. Štíři, několik drobností vám dá dohromady moc hezký celek. Střelci, to nejdůležitější dneska zazní mezi řádky. Kozorozi, řekněte upřímně a nahlas, pokud vás něco skutečně trápí. Vodnáři, vyjasníte si vztah, který poslední dobou dost skřípal. A co my ryby, prý toho umíme říct poměrně dost, i když zarytě mlčíme.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Macklemora, rapera, který ve své hudbě dokáže zaujmout příběhy i skvělou flow. Jeho texty jsou plné emocí a životních lekcí, které rezonují s posluchači všech generací. Ať už jde o vážné téma nebo pořádnou party, Macklemore vždy ví, jak to podat s grácí a osobitým stylem. Je to umělé.
3: They told me that I vanished. They told me that I had it. They told me that I'm gone. I told them don't panic. When you've done it this long,

0: objevujete bonsaje a krásu podzimní zahrady, přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Caluma Scotta, britského zpěváka s hlasem, který ti přímo zamotá emoce do uší. Jeho písně jsou plné hlubokých pocitů, upřímnosti a jemné melancholie, které tě chytí hned od první vteřiny. Callum je jako kamarád, co ti naslouchá, když to nejvíc potřebuješ, a zaspívá ti píseň, co tě zahřeje u srdce. Jeho styl...

Tady je tvoje metropole. Pink Panthers je britská zpěvačka, která svou originální kombinací lo-fi, popu a elektroniky baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti přinese svěží zvuk

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Přehled událostí je tu pro vás právě teď. Baseballová reprezentace v Olomouci. Areál na Lascích bude tento víkend hostit prestižní mezinárodní baseballovou sérii German Series 2026. Na akci uvidíme zápasy reprezentací Česka a Německa a bude tu i doprovodný program. Na prestižní baseballová utkání Česka s Německem se můžeme těšit v sobotu od 13 hodin a v neděli od 11 hodin. Bude to zároveň oslava 50 let olomouckého baseballu, kterou na Olomouckých Lascích doprovodí velký rodinný festival.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Záplavami poničená silnice 60 na severu Olomouckého kraje z Lipové do Žulové se dočká opravy. Termín ještě není stanoven, ale ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že silnice, kterou v roce 2024 poškodila voda, opraví společnost Strabag za 121,5 milionů korun. Země se připravuje na hlubší cesty do vesmíru. Společnost SpaceX dosáhla důležitého milníku ve vývoji lodi Starship. Při svém 14. startu se poprvé dostala na oběžnou dráhu Země a vypustila 26 satelitů. Úspěšná mise je důležitým krokem na cestě k certifikaci lodi pro budoucí lety k Měsíci nebo k Marsu, informuje ČTK.
0: Sport.
2: Zásadní utkání mají před sebou čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let. Ve středu od 18 hodin vyzvou v Hradci Králové Bulharsko v utkání kvalifikace na mistrovství Evropy. V případě výhry si lvíčata zajistí v předstihu účast v baráži.
1: Radio Metropole, to na sebe.
3: Jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme slunečné a teplé počasí. Ráno nás sice mohou přivítat mlhy, během dne už by pak ale měla vládnout jasná obloha. Rtuť teploměru se nám vyšplhá k 20 až 24 stupňům. Podobně teplý bude taky čtvrtek, to by se nám ale mohly na obloze začít honit mraky. Pátek pak bude taky teplý, předpověď hlásí, že by mělo být oblačno až polojasno. Až do soboty by nám ale nemělo zapršet.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva CZ.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.

0: krásné středeční ráno. Jsme moc rádi, že nás posloucháte hned od budíčku. Nový den je tu a my už víme, co všechno přinese a s kým budeme slavit. Ať už jsou to narozeniny nebo svátek, je tu naše dnešní kalendárium, tak jdeme na to.
1: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
2: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
3: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
4: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
3: A navíc?
4: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy.

0: Comfortable to take off.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Umíte maďarsky? Zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
5: Jsme tu pro tebe už dlouho a máme spoustu společných vzpomínek.
6: Radio Metropole.

0: Ráno se nám krásně rozjíždí a my se už za okamžik spojíme s naším dnešním hostem. Probereme jedno zajímavé téma, zjistíme, jak vylepšit život na venkově a jak to bude s dotacemi pro malé obce. Tak volume doprava, ať nám nic neuteče.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Zchátralá stará škola na návsi, je opuštěná fara nebo roky prázdný obecní dům. Místa, kolem kterých chodíme a říkáme si, no to je škoda, tady by se dalo tak krásně bydlet. A přesně to se teď může v našem kraji změnit. Olomoucký kraj připravuje nový dotační program za 30 mega, který má starým obecním budovám vdechnout nový život a proměnit je v dostupné nájemní bydlení. Pomocí má především menším obcím, úkolem je i udržet na venkově mladé rodiny, učitele, zdravotníky a další potřebné profese. Potvrdí nám to i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek, vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den vám i posluchačům.
2: Pane náměstku, jak Olomoucký kraj vnímá situaci s dostupností obecního bydlení? Kde je největší problém?
3: Největší problém je s tou dostupností jako takovou. V podstatě obce mají určitě omezené rozpočty, dostupné nájemní a obecní teda bydlení není moc rozšířeno. Bohužel zas na druhou stranu je to velmi vyhledávané, protože jsou to regulované ceny a ceny, které zvládnou i mladé rodiny.
2: Co dalšího nejčastěji brání v opravách starých obecních budov a vytvoření nových bytů?
3: Jsou to finance určitě, ale nám vlastně nejde jenom o opravy starých obecních domů nebo bytů. My jsme udělali průzkum po obcích v Olomouckém kraji a zjistili jsme, že jim by někdy postačilo i přispět třeba na demolici tady takového starého objektu, tím, že se zaváží, že tam vznikne na tom pozemku uvolněném vlastně to nájemné bydlení. Takže nám jde o jednak to, aby ty staré budovy zmizely, jednak aby vznikly nové nájemní byty a v podstatě v rámci toho připravovaného dotačního titulu jsme schopni i třeba dělat obálku, to znamená fasádu nebo jenom elektroinstalaci a přispět vlastně obci k tomu, aby mohla začít realizovat.
2: Poslouchají nás teď i starostky, starostové, co by měli začít připravovat, aby měli co největší šanci podporu od kraje získat.
3: Zopakuju, že je to vlastně pro malé obce, protože tam mají největší problém vždycky s rozpočtem, takže je to pro obce do 1000 obyvatel. Musí se připravit tím, aby měli nachystaný projekt, protože my bychom rádi vlastně ten nový dotační titul vyhlásili hned od ledna 2027 a ti, co budou připraveni, budou mít projekty, tak budou mít přednost.
2: A kde zjistíme více informací o novém dotačním programu?
3: Samozřejmě jako vždycky na webových stránkách kraje, případně dotazem přímo na odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje.
2: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Jelínek. Děkujeme za tyto super zprávy a těšíme se na lepší venkov v našem kraji.
3: Také děkuji za zavolání a přeji krásný den.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
4: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

0: rána. Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás připravený souhrn dalších událostí, pojďte si je poslechnout. Je středa 30. září. Modernizace autobusového nádraží v Uničově za 25 milionů korun se zásadně pohnula dopředu. V úterý na místě dělníci osadili první tři zastřežená nástupiště. Terminál má být hotový na přelomu října a listopadu, píše o tom Deník.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Anketa Strom roku vrcholí a v superfinále o titul Strom čtvrtstoletí je z Olomouckého kraje 400letý dub ze Skaličky na Hranicku. Lidé mohou pro svého favorita hlasovat na webu stromroku.cz a to až do pondělí 5. října. Na terénní cyklisty myslí Zlínský kraj, podpoří vznik 400 kilometrů tras pro silniční kola do terénu v rámci projektu Gravel Tour Česko. Krajští radní schválili na realizaci tohoto záměru dotaci ve výši 250 000 korun. Sněmovna včera nedokončila debatu o vyslovení nedůvěry vládě a v jednání bude pokračovat dnes od 9 hodin, ale je otázkou, zda dnes skončí. Do diskuze se před hlasováním hlásí ještě více než 50 poslanců.
2: Sport.
3: Hokejisté Olomouce v domácím extraligovém duelu 6. kola podlehli Vítkovicím těsně 3-4. Hanáci sice po první třetině nad soupeřem vedli, ale hosté v dalším průběhu utkání dokázali skóre zápasu otočit.
4: Je to hořké vždycky, takže bylo to nadějné, kluci to stáhli na 3-3. Bohužel jsme to Vítkovicím zase odevzdali na konci, takže po naučení trošku do budoucna zlepšení.
3: Komentoval výsledek zápasu olomouckých Kohoutů s Vítkovicemi 3-4 v 6. kole extraligy gólman Olomouce Matěj Machovský.
5: Radiometro.cz, online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole, co na sebe.
6: Září se s námi dnes rozloučí slunečným pozdravem a podobné počasí jako u nás. Dnes bude mít také brazilské São Paulo nebo třeba australské Sydney. Víme, jak bude. Tady u nás na Moravě je jasno nebo skoro jasno a teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
7: Praktický lékař pro děti s výhodami nemocniční péče? Nemocnice Agel Sternberg přijímá nové pacienty. Individuální péče a návazná vyšetření na jednom místě.
1: Metropole za volantem.
6: Blesková doprava z Olomoucka, také z dálnice mezi Olomoucí a Vyškovem. Víme, jak se jezdí tady. Středeční ráno v Olomouci, Lipníku, Valmezu, také v Rýmařově bez vážných nehod. Na 12. kilometru dálnice z Olomouce na Vyškov bacha na sražené zvíře u Brodku u Prostějova. A v Droždíně, nedaleko Olomouce, pracují dělníci na ulici Vítězství vedle hospody. Mají tady rozdělenou práci, zúžená vozovka, tady má být do 9. října. Projíždíme spolu ranní cesty, dole silnice, nahoře nebe, za volantem máme sebe.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
8: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Přejeme pohodové ráno a díky, že vstáváte s námi. Jestli zrovna přemýšlíte, co vás nebo vaše blízké dneska čeká, máme tady malou hvězdnou nápovědu. Tak poslouchejte a bavte se. Jsou tu naše středeční horoskopy.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, ve svém životě změníte něco malého, ale podstatného. Víci, i když máte dost práce, nikdy to nebude naprostý chaos. Blíženci, když se něco pokazí, dokážete to rychle napravit. Hradci, určete si priority podle toho, co skutečně spěchá. Lvi, rozhodně vám neuniknou žádné zásadní souvislosti. Pany, napětí moc nemusíte, tak se zkuste víc uvolnit. Váhy, vy se nenechte zbytečně rozptylovat. Štíři, několik drobností vám dá dohromady moc hezký celek. Střelci, to nejdůležitější dneska zazní mezi řádky. Kozorozi, řekněte upřímně a nahlas, pokud vás něco

0: skutečně trápí? Vodnáři, vyjasníte si vztah, který poslední dobou dost skřípal? A co my ryby? Prý toho umíme říct poměrně dost, i když za rytě mlčíme.
1: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Ať je fešák
8: a má krásný oči.
9: Ať je vtipnej
7: a chytrej
8: a zajištěnej.
9: A hlavně, ať není ženatej.
7: Holky, nechceme toho trochu moc?
10: Tak jsem tady. Ahoj všem.
11: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
7: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
14: Nové Penny Kostelec na Hané. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro čerstvý rohlík jen za korunu nebo čerstvá vejce z podestýlky 10 kusů za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Kostelec na Hané, Smržická. Penny. Nakupujte hezky česky.

0: užíváte si ráno na té správné rádiové vlně a my vám jako vždycky vylepšíme den. Za malou chvíli si povíme, jak nás babí léto baví a že nám taky šetří i peníze. A tenhle náš tip se může hodit úplně každému. Tak poslouchejte dál a dozvíte se víc.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Co je doma, to se počítá a platí to i o penězích, které nám díky teplejšímu podzimu zůstávají ve šrajtofli. My často slyšíme tady v rádiu, ať už to teplo konečně skončí, ať už je chladnější podzim. No, jenomže, když je venku přes 20 stupňů a svítí sluníčko, tak doma máme příjemně bez radiátorů. Nemusíme topit a každý takový den nám snižuje účet za vytápění. Kolik přesně? V malém zatepleném bytě to může být jenom pár desítek korun, u velkého nezatepleného domu je to klidně mnohem víc, třeba i stovky korun. Záleží na bydlení, na topení i na ceně energie. Mimochodem, u centrálního vytápění se dodávka tepla omezuje, pokud průměrná venkovní teplota překročí dva dny po sobě 13 stupňů a nemá se znovu ochladit. Takže odteď už na teplý podzim nenadáváme. Sluníčko nám totiž nejenomže zlepšuje náladu, ale i přikládá zadarmo do kamen. A co vy? Už chcete chladnější počasí? Nebo jste rádi za každý další den bez topení?
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Rádio Metropole.
4: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
5: Kde stojí kolony?
6: Jaké je počasí na Moravě?
7: A kam zajít na dobrou pizzu?
4: To všechno a mnohem víc u nás.
1: U nás. Metropole.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout další aktuality. Je středa 30. září. Jak vypadají unikátní barokní groty? Umělé jeskyně objevené v přízemí kroměřížského zámku. Můžeme se podívat na jejich 3D modely. Ty vytvořil na 3D tiskárně Jan Brus z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc a k vidění jsou nyní v olomoucké pevnosti Poznání.
4: Tiskárny jeli více než 100 hodin, bylo několik, materiálu bylo asi 55 kilo, 100 metrů drátu, je tam asi 4 světýle. Jsou tam různé aktory, jako spínače a jsou tam hlavně ty dvě fontány, kde teče voda, je tam okruh udělaný, kde se čerpadla honí vodu tam a zpátky a celé to vlastně udělané na smyčce.
3: Doplnil k modelům barokních grot Jan Brus. Do komunálních voleb zbývají necelé 2 týdny a v Česku se množí případy volebních podvodů. V České republice přibývá případů lidí, kteří se bez svého vědomí objevili na kandidátkách stran a reprezentují je tak, píše deník. Lidé se proti nedobrovolnému zapsání na kandidátní listiny nemohou předem účinně bránit. Podpisy ke kandidatuře se totiž úředně neověřují a pochybení lze řešit až zpětně civilní žalobou nebo trestním oznámením. U říjnových voleb ještě zůstaneme, jejich součástí bude 19 místních referend o výstavbě větrných elektráren v Česku. V nich se bude rozhodovat o vzniku až 81 nových turbín s celkovým výkonem 450 MW. Místní hlasování o možném vzniku nových větrníků proběhne i v našem regionu. Na Svitavsku, v obcích Dětřichov, Kamenná Horka, Mikuleč a Sklené a na Bruntálsku, v Horním Benešově, Starých Heřminovech a Zátoru.
1: Sport.
3: Čeští fotbalisté prohráli i podruhé. Ve druhém utkání skupiny A3 Ligy národů padli doma s Anglií 0-2. Jde o druhou porážku pod novým trenérem Španělem Santim Deniou. V sobotu Česko podlehlo Chorvatsku 1-2.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Září si na rozloučenou objednalo tu nejhezčí možnou kulisu. Modrou oblohu, slunce a příjemné babí léto. Tak si jeho poslední představení dnes pořádně užijeme. Víme, jak bude dnes jasno, anebo skoro jasno, denní teploty do 24 stupňů Celsia. Východ slunce 3 minuty po 6:45 a západ 2 minuty po 6:30 večer.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva CZ.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Blesková doprava z Olomouce, také zde jedničky mezi Vyškovem a Brnem, anebo z Prostějovska pro vás právě teď. Dobré ráno, víme, jak se jezdí tady. V olomouckém ranním provozu 5 až 10 minutové zpoždění na Lipenské, Chválkovické i na Velkomoravské. 10 až 15 minut se zpozdíme kvůli silnému provozu na 210. kilometru D1 za Vyškovem u Holubic ve směru na Brno. Na Prostějovsku nehoda v Dobromilicích mezi Zámkem a Poštou a přímo v Prostějově srazilo autocyklistu na Krasické ulici poblíž akvaparku. Za volantem se opatrujte a mějte hezké ráno.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Krásné středeční ráno. Jsme moc rádi, že nás posloucháte hned od budíčku. Nový den je tu a my už víme, co všechno přinese a s kým budeme slavit. Ať už jsou to narozeniny nebo svátek, je tu naše dnešní kalendárium, tak jdeme na to.
1: Metropole právě dnes.
2: Je středa 30. září, poslední den tohoto měsíce, takže září, děkujeme, zítra přebírá štafetu říjen. Ještě než ho pustíme ke slovu, rozdáváme narozeninová přání. Slaví herečka Vanda Hybnerová, narozky má také zpěvák Pavel Vítek a... narozeniny k nám přijíždí slavit i mistr světa Formule 1 Max Verstappen. Přesně před 20 lety se Taťána Kuchařová stala první Češkou, která vyhrála Miss World.
3: Tatiana Kuchařová from Czech Republic is Miss World.
2: A kdo má svátek? V kalendáři je moc hezké jméno, Jeroným, vše nejlepší přeje celý náš tým. V Česku jich jsou jenom 200 a přesně pro tohle jméno jsme připravili velmi limitovanou edici sváteční hymny.
4: Neslaví Jeronýmové.
5: Znáš nějakého?
4: Ne, ty?
5: Taky ne.
4: Tak snad nějaký poslouchá.
6: Jeronýme, ozvi se!
4: Co by se k dnešnímu svátku říct dalo?
6: Že Jeronýmu je ukrutně málo. Ne!
4: Synonymum pro dobrý tým.
6: To je náš

0: Jeronýmové, ať jste dneska kdekoliv.
1: Dejte o sobě vědět. A hlavně se nám nestraťte. Už tak je vás málo. Všechno nejlepší!
2: Metropole právě dnes.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, s MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Miniburgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy, too comfortable to take off.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 8. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov VHK Robe Vsetín na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
2: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Siu, australskou zpěvačku, která s tajemnou vizáží a silným hlasem dobývá svět. Její hudba je plná emocí, energie a originality. A to i když se často schovává za parukou. Sia je jako ten kámoš, co toho moc nenamluví, ale když něco řekne, má to s...

0: Ráno se nám krásně rozjíždí a my se už za okamžik spojíme s naším dnešním hostem. Probereme jedno zajímavé téma, zjistíme, jak vylepšit život na venkově a jak to bude s dotacemi pro malé obce. Tak volume doprava, ať nám nic neuteče.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Zchátralá stará škola, na návsi je opuštěná fara nebo roky prázdný obecní dům. Místa, kolem kterých chodíme a říkáme si, no to je škoda, tady by se dalo tak krásně bydlet. A přesně to se teď může v našem kraji změnit. Olomoucký kraj připravuje nový dotační program za 30 mega, který má starým obecním budovám vdechnout nový život a proměnit je v dostupné nájemní bydlení. Pomocí má především menším obcím, úkolem je i udržet na venkově mladé rodiny, učitele, zdravotníky a další potřebné profese. Potvrdí nám to i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den vám i posluchačům.
2: Pane náměstku, jak Olomoucký kraj vnímá situaci s dostupností obecního bydlení? Kde je největší problém?
3: Největší problém je s tou dostupností jako takovou. V podstatě obce mají určitě omezené rozpočty, dostupné nájemní a obecní teda bydlení není moc rozšířeno. Bohužel zas na druhou stranu je to velmi vyhledávané, protože jsou to regulované ceny a ceny, které zvládnou i mladé rodiny.
2: Co dalšího nejčastěji brání v opravách starých obecních budov a vytvoření nových bytů?
3: Jsou to finance určitě, ale nám vlastně nejde jenom o opravy starých obecních domů nebo bytů. My jsme udělali průzkum po obcích v Olomouckém kraji a zjistili jsme, že jim by někdy postačilo i přispět třeba na demolici tady takového starého objektu, tím, že se zaváží, že tam vznikne na tom pozemku uvolněném vlastně to nájemné bydlení. Takže nám jde o jednak to, aby ty staré budovy zmizely, jednak aby vznikly nové nájemní byty a v podstatě v rámci toho připravovaného dotačního titulu jsme schopni i třeba dělat obálku, to znamená fasádu nebo jenom elektroinstalaci a přispět vlastně obci k tomu, aby mohla začít realizovat.
2: Poslouchají nás teď i starostky, starostové, co by měli začít připravovat, aby měli co největší šanci podporu od kraje získat.
3: Zopakuju, že je to vlastně pro malé obce, protože tam mají největší problém vždycky s rozpočtem, takže je to pro obce do 1000 obyvatel. Musí se připravit tím, aby měli nachystaný projekt, protože my bychom rádi vlastně ten nový dotační titul vyhlásili hned od ledna 2027 a ti, co budou připraveni, budou mít projekty, tak budou mít přednost.
2: A kde zjistíme více informací o novém dotačním programu?
3: Samozřejmě jako vždycky na webových stránkách kraje, případně dotazem přímo na odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje.
2: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Jelínek. Děkujeme za tyto super zprávy a těšíme se na lepší venkov v našem kraji.
3: Také děkuji za zavolání a přeji krásný den.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
5: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
6: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
8: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
12: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
14: Posloucháš?
15: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Metropole. Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.

0: info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste s námi. Posloucháte zprávy. U Olomouce se bude kácet. Lesy města Olomouce zahájí 6. října plánované těžební práce v Chomoutově. Dělníci nejprve začnou kácet v okolí fotbalového hřiště a poté se přesunou do lokality Opičí u řeky Moravy. Kácení u hřiště v Chomoutově si vyžádá zvýšenou opatrnost kvůli blízké zástavbě a elektrickým drátům. Práce na místě potrvají 5 až 10 dní a omezí dočasně běžný pohyb návštěvníků lesa. Jak se bude rozvíjet česká armáda, to ukazuje aktuální cvičení v újezdu Březina na Vyškovsku a taky na poligonu v Lipníku. Cvičení Drone Shield představuje nové možnosti bezpilotních systémů z různých částí světa. Představit nové drony a nové typy protidronové obrany přijelo v 73 firem.
4: My jako armáda testujeme komplexní schopnosti, to znamená, společnost přijede a měla by představit nám jejich řešení, které pokrývá naše potřeby. Právě tahle ta platforma umožňuje i tu kooperaci mezi firmami, což nám potom přináší ty výsledky, benefity další rok, kdy ty firmy se poznají, využijí svoje výhody a vytvoří následně potom systém, který je komplexní.
3: Řekl pro ČTK vedoucí cvičení Michal Peterek. Jarní mrazy, letní krupobytí a sucho se podepsaly na úrodě zeleniny v Česku. Do poloviny září počasí způsobilo pěstitelům škody za 700 milionů korun. Poničená byla více jak desetina osevní plochy, informuje o tom Zelenářská unie.
1: Sport.
3: Odstartoval nový ročník NHL. Úvodní zápas má za sebou vítěz minulé sezóny Carolina. Obhájce Stanley Cupu si na úvod připsal prohru 0-1 s Floridou. Vítěznou premiéru s kapitánským C-čkem na prsou za sebou má elitní český hokejový útočník David Pastrňák. Jeho Boston v noci na dnešek porazil 3-0 New Yorkské Rangers.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. To na sebe.
5: Září se s námi dnes rozloučí slunečným pozdravem a podobné počasí jako u nás. Dnes bude mít také brazilské São Paulo nebo třeba australské Sydney. Víme, jak bude. Tady u nás na Moravě jasno nebo skoro jasno a teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
6: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Nehoda na Šumpersku, také pomalejší provoz na D1 u Holubic. Víme, jak se jezdí tady. Středeční ráno v Olomouci, Kroměříži i v Bruntálu, bez vážných nehod. Dva osobáky jsou v sobě na rovince mezi Šumperkem a Rapotínem, jezdíme k Javadlově a 15-minutová kolona pomalej popojíždí za 210. kilometrem D1 u Holubic ve směru na Brno. Projíždíme spolu středeční cesty, dole silnice, nahoře nebe, za volantem máme sebe.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

kvůli svému působení v porotě Superstar. Část diváků totiž není spokojená s jejím chováním, které podle jejich názoru někdy působí až příliš nevychovaně. Na sociálních sítích se proto rozproudila diskuze o tom, zda by měla v porotě pokračovat. Kritika se netýká pouze jejího vystupování, ale také údajné sebestřednosti. Někteří diváci mají pocit, že Eva Farná na sebe strhává příliš mnoho pozornosti a někdy zastíní samotné soutěžící. No a jiným zase vadí její oblečení a módní styl, který považují za nevhodný pro porotkyni takto sledované soutěže. Na druhou stranu má Eva Farná řadu fanoušků, kteří oceňují její energii, hudební zkušenosti i osobitost. Podle nich právě její výrazný charakter přináší do Superstar emoce a zábavu. Tak názory na její působení v porotě se mezi diváky výrazně liší, nicméně za nás určitě Eva do poroty Superstar patří. Pojďme dále. Zpěvačka dívčí kapely Pussycat Dolls Nicole Scherzinger utrpěla vážnou nehodu před vystoupením v německém Düsseldorfu. Ošklivě si opařila nohu vařící vodou, jak sdílela na svých sociálních sítích. Přitom před pár dny ještě zpívala se svou kapelou v pražské O2.

0: Za mě dle storíček naprosto bezkonkurenční. Nicméně po koncíku se do Iza na svém Instagramu opřel Hector, a to nejspíše kvůli jeho sebeukřižování. Tak uvidíme, jakou to bude mít do hru, zdali je to vůbec pravda, a nebo je to jenom promo na budoucí tracky. Tak to jsou Celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Svět celebrit bez filtru, jen na Metropoli.
2: Radio Metropole. Radio Metropole.
1: A dopolední chill. Už se těšíš na oběd?

0: Je tady úplně poslední zářijový den a my vám přejeme dál pohodový poslech. Dál si taky užíváme babí léto v plné parádě. Přes den teploty okolo 20, ale po ránu a k večeru je stále docela chladno a hodí se bunda nebo mikina. Tak co, už chcete typický podzim a nebo jste rádi za každý den, kdy ještě nemusíme topit? Hlavně, že máte naladěno a naše rádio vám hraje dál hit za hitem.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Aluminter. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter. Pergoly z hliníku CZ.
3: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
4: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
5: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
4: A navíc?
5: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
6: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
7: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
9: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: holá středa volá. Tak je tady poslední zářijové dopoledne a zítra už tu máme říjen. A v 10 tady taky máme kompletní infoservis, ať víme, co se děje v našem regionu. Přidáme taky počasí a dopravu, víme, co vás zajímá a máme to tady každou hodinu a k tomu dál hrajeme tu nejlepší muziku nonstop. Tak poslouchejte a bavte se.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme pro vás další informace. Pocta pro Olomouc. Nejvyšší ocenění, které uděluje předseda Senátu parlamentu České republiky pamětní stříbrnou medaili, získala k letošnímu roku osobnost z Olomouce. Za svou činnost získala medaili předsedy Senátu známá olomoucká sociální pracovnice a první ambasadorka onkologických pacientů ve fakultní nemocnici Olomouc Věra Zukalová. Modernizace autobusového nádraží v Uničově za 25 milionů korun se zásadně pohnula dopředu. V úterý na místě dělníci osadili první tři zastřežená nástupiště. Terminál má být hotový na přelomu října a listopadu, píše o tom Deník.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Anketa Strom roku vrcholí a v superfinále o titul Strom čtvrtstoletí je z olomouckého kraje 400letý dub ze Skaličky na Hranicku. Lidé mohou pro svého favorita hlasovat na webu stromroku.cz a to až do pondělí 5. října. Blíží se volby do obecních zastupitelstev, budou 9. a 10. října. V následujících dnech můžete čekat ve vaší poštovní schránce hlasovací lístky. Voliči je dostanou podle adresy svého trvalého pobytu do 6. října.
2: Sport.
3: A je tu 8. kolo hokejové Maxaligy a do akce jdou i kluby z našeho regionu. Hrají doma. Přerovští Zubři vyzvou před svými fandy od 17.30 v Setín a Zlínští Berani doma hrají ve stejný čas proti Třebíči.
4: Září si na rozloučenou objednalo tu nejhezčí možnou kulisu. Modrou oblohu, slunce a příjemné babí léto. Tak si jeho poslední představení dnes pořádně užijeme. Víme, jak bude. Dnes jasno, anebo skoro jasno, denní teploty do 24 stupňů Celsia. Východ slunce 3 minuty po 6:45 a západ 2 minuty po 6:30 večer.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva CZ.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Komplikace na dálnici mezi Olomoucí a Lipníkem, také mezi Olomoucí a Mohelnicí a nehoda v Prostějově. Víme, jak se jezdí tady. Poruchané vozidlo stojí na 291. kilometru dálnice z Olomouce na Lipníku Staměřic. Kvůli nehodě je neprůjezdný pravý pruh na 245. kilometru dálnice z Olomouce na Mohelnici u Mladče a nehoda je v Prostějově. Pozor, na Olomoucké ulici poblíž pekařství auto srazilo chodce. Jedeme s vámi a přejeme pohodový den.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie, víc

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme. Přednášky, semináře a každodenní kontakt se studenty. V čem vás mladá generace inspiruje? Co se vám na ní líbí?
1: Co mě na nich překvapuje, mám na nich rád a doopravdy je to obdivující, tak je ta svobodomyslnost. To my jsme neměli. My, generace čtyřicátníků, pokud se nám něco řeklo, pan učitel, paní učitelka, tak bychom to bez výhrad respektovali. Pokud jsme byli někam postaveni, tak jsme tam stáli 4 hodiny a pan učitel a paní učitelka nás našli. Ti mladí jsou jiní a zaplať pánu bohu za to, že takový jsou, protože oni se zejména ptají po podstatě věcí. Ptají se proč, k čemu mi to bude, co s tím můžu udělat. Ptají se i mě, takže já takhle musím samozřejmě reagovat. A my takový jsme doopravdy nebyli. Takže myslím si, že tohle je jejich veliké, veliké plus.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.
2: Radio Metropole.
3: A dopolední chill. Baby, let's go. V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
2: Metropole.

0: Jsme moc rádi, že dnešní den trávíte s námi na vlnách. Po svátečním začátku týdne se pracoviště rozjela v neobvyklém tempu, ale my pro vás máme skvělý recept na pohodu. Už za chvíli vám přineseme nálož parádních tipů na volnočasové aktivity, zajímavé akce i místa, kde se dá perfektně zrelaxovat. Přejeme vám skvělý den nabitý dobrou energií.
1: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, s MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Nové Penny Kostelec na Hané. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro čerstvý rohlík jen za korunu nebo čerstvá vejce z podestýlky 10 kusů za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Kostelec na Hané, Smržická. Penny, nakupujte hezky česky.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
12: Posloucháš?
13: Radio Metropole.

0: Radio Metropole. Kam vyrazit?
1: Vítejte mezi svými, vítejte doma, víme, co dělat a kam vyrazit. Už zítra nás v olomoucké sedmičce čeká stand-up show, sex, děti a alkohol. Bude to večer plný smíchu s Martinem Jirmanem v sedmičce na Sokolské zítra od 19 hodin. Olomoučký baseballisté slaví 50 let od svého založení a právě proto pro nás skokaně o víkendu chystají speciální program. Přímo na Lascích uvidíme zápasy české i německé reprezentace a bude i výstava ikonických amerických automobilů a motorek. O víkendu na Lascích oslava olomouckého baseballu. Floria podzim na kroměřížském výstavišti proběhne od pátku až do neděle. Budou podzimní vychytávky na zahradu, unikátní expozice bonsai, cymbálovka i program pro děti. Od 2. do 4. října kroměřížské výstaviště a Floria. A o víkendu na hradě Sovinci budou duchové a dušičky. Netradiční kostýmované prohlídky plné tajemství, záhad, strašidelných pověstí a humoru. Potkáme se tady s našimi dětmi?
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Rádio Metropole.
3: A dopolední chill.
4: Už se těšíš na oběd?

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Řidiči, městská policie Olomouc dnes opět měří povolenou rychlost v Olomouci a okolí. Dohlíží na bezpečnost provozu ve městě. Hlásí, že dnes s radarem strážníci hlídají v ulicích Norská a Okružní. Opatrně na silnicích. Motorkář přišel o život u Šternberka. Policie včera odpoledne jela k dopravní nehodě na silnici 46 u Lipiny na Šternbersku. Motorka se tu srazila s nákladňákem. Co se přesně stalo?
4: Nákladní vozidlo s přívěsem se při průjezdu pravotočivou zatáčkou střetlo s protijedoucím motocyklem. Řidič motocyklu při nehodě utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti, za což řidiči kamionu hrozí trest odnětí svobody na 1 rok až 6 let.
3: Říká za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Ze starých škol a far mohou být dostupné nájemní byty. To je novinka, kterou chystá Olomoucký kraj. Připravuje totiž pro obce dotační program za 30 milionů korun. Peníze mají umožnit praktickou záchranu zchátralých budov. Píše o tom report. Nemocnice v Blansku má za sebou první krok rozsáhlé modernizace. Otevřela novou rotační jednotku s 21 lůžky za asi 150 milionů korun. Bude fungovat jako lůžkové zázemí pro různá oddělení během jejich rekonstrukce.
1: Sport.
3: Zásadní utkání mají před sebou čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let. Dnes od 18 hodin vyzvou Hradci Králové Bulharsko v utkání kvalifikace na mistrovství Evropy. V případě výhry si Lvíčat zajistí v předstihu účast v baráži.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Možná se ptáte, a bude tady ještě dlouho to babí léto? Ano, bude, minimálně do příští středy. Na Moravě máme dál vesměs polojasno se sluníčkem a odpoledne by se teploty měly pohybovat od 20 do 23 stupňů. A stále platí, že rána jsou chladnější s teplotami maximálně kolem osmičky. A díky stabilnímu počasí je stabilní i bio. Dál se drží na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
6: Dopřejte si péči, kterou si zasloužíte. Nová estetická chirurgie v nemocnici Agel Prostějov. Vaše krása, naše odbornost.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní hlídku můžeme potkat v Olomouci na Přerovské a taky na Lipenské u Ferony. Další hlídka v Březové, na Cvitavou, na Brněnské. Jinak nehoda se momentálně dořešuje v Prostějově, na Olomoucké a taky na Boskovicku, na silnici 19 u Sebranic. Jedeme spolu na té správné vlně a my vám dál přejeme pohodovou cestu.
7: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

Děkujeme, že trávíte středu právě v naší společnosti. Týdenní tempo je v plném proudu a my pro vás chystáme náš pravidelný servisní magazín. Tentokrát se podíváme na to, jak nám babí léto může ušetřit peníze. Do té doby

0: budeme hrát hit za hitem. Mějte parádní čas i ve středu s naším rádiem.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
11: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 8. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov VHK Robe Vsetín na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
10: Posloucháš?
13: Radio Metropole.

0: Nebaví tě představa, že strávíš život sezením v kanceláři u tabulek? Chceš pracovat s materiálem, který voní, má duši a neuvěřitelnou budoucnost? Chceš akci, volnost, vůni dřeva a práci, za které jsou vidět hned výsledky? Tak zpozorni! Švehlova střední škola polytechnická v Prostějově a střední škola polytechnická v Olomouci hledají budoucí tesaře. Tady tě nečeká jen nudná teorie. Naučíš se stavět krovy, pergoly i moderní ekologické dřevostavby. Budeš tvořit ručně, ale ovládneš i nadupaná CNC obráběcí centra. A bonus? Olomoucký kraj tě za dobré výsledky a docházku odmění krajským stipendiem. Získáš skvělou partu, moderní dílny a hlavně řemeslo, po kterém je obrovská poptávka. Mrkni na web švehlova.cz nebo ssprool.cz. Vezmi budoucnost do svých vlastních rukou. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor tesař.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Co je doma, to se počítá a platí to i o penězích, které nám díky teplejšímu podzimu zůstávají ve šrajtofli. My často slyšíme tady v rádiu, ať už to teplo konečně skončí, ať už je chladnější podzim. No, jenomže, když je venku přes 20 stupňů a svítí sluníčko, tak doma máme příjemně bez radiátorů. Nemusíme topit a každý takový den nám snižuje účet za vytápění. Kolik přesně? V malém zateplném bytě to může být jenom pár desítek korun, u velkého nezatepleného domu je to klidně mnohem víc, třeba i stovky korun. Záleží na bydlení, na topení i na ceně energie. Mimochodem, u centrálního vytápění se dodávka tepla omezuje, pokud průměrná venkovní teplota překročí dva dny po sobě 13 stupňů a nemá se znovu ochladit. Takže odteď už na teplý podzim nenadáváme. Sluníčko nám totiž nejenomže zlepšuje náladu, ale i přikládá zadarmo do kamen. A co vy? Už chcete chladnější počasí? Nebo jste rádi za každý další den bez topení?
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
4: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
6: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
7: Ať je fešák a má krásný oči. Ať je vtipnej
8: a chytrej
9: a zajištěnej.
7: A hlavně, ať není ženatej.
8: Holky, nechceme toho trochu moc?
10: Tak jsem tady. Ahoj všem.
7: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
8: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
13: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
14: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
15: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
16: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
1: Radio Metropole.
17: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste s námi. Posloucháte zprávy. U Olomouce se bude kácet. Lesy města Olomouce zahájí 6. října plánované těžební práce v Chomoutově. Dělníci nejprve začnou kácet v okolí fotbalového hřiště a poté se přesunou do lokality Opičí u řeky Moravy. Kácení u hřiště v Chomoutově si vyžádá zvýšenou opatrnost kvůli blízké zástavbě a elektrickým drátům. Práce na místě potrvají 5 až 10 dní a omezí dočasně běžný pohyb návštěvníků lesa. Jak se bude rozvíjet česká armáda, to ukazuje aktuální cvičení v újezdu Březina na Vyškovsku a taky na poligonu v Lipníku. Cvičení Drone Shield představuje nové možnosti bezpilotních systémů z různých částí světa. Představit nové drony a nové typy protidronové obrany přijelo 73 firem.
3: My jako armáda testujeme komplexní schopnosti, to znamená, společnost přijede a měla by představit nám jejich řešení, které pokrývá naše potřeby. Právě tahleta platforma umožňuje i tu kooperaci mezi firmami, což nám potom přináší ty výsledky, benefity další rok, kdy ty firmy se poznají, využijí svoje výhody a vytvoří následně potom systém, který je komplexní.
2: Řekl pro ČTK vedoucí cvičení Michal Peterek. Jarní mrazy, letní krupobytí a sucho se podepsaly na úrodě zeleniny v Česku. Do poloviny září počasí způsobilo pěstitelům škody za 700 milionů korun. Poničená byla víc jak desetina osevní plochy, informuje o tom Zelinářská unie.
1: Sport.
2: Odstartoval nový ročník NHL. Úvodní zápas má za sebou vítěz minulé sezóny Carolina. Obhájce Stanley Cupu si na úvod připsal prohru 0-1 s Floridou. Vítěznou premiéru s kapitánským C-čkem na prsou za sebou má elitní český hokejový útočník David Pastrňák. Jeho Boston v noci na dnešek porazil 3-0 New Yorkské Rangers.
0: Radio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. Víme, že počasí na Moravě je dál jako přes kopírák. Většinou je polojasno se sluníčkem a ani teploty se nemění. Do konce týdne bychom měli naměřit nejčastěji 20 až 23 stupňů. Poklidný charakter babího léta dneska místy naruší silnější vítr. Víc foukat to prý bude, zejména na horách. V nárazech kolem 55 km za hodinu.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že porouchané vozidlo máme na dálnici D35 na trase Mohelnice Olomouc. Mělo by to být před exitem Křelov, tady opatrně. Policejní hlídku nám pak hlásíte na dálnici D46 na Prostějovsku, když se jede kolem Žešova. A komplikace stále na Boskovicku, na silnici 19 u Sebranic. Teď je to tady dočasně uzavřené. Po nehodě dvou aut tady ještě stále pracují záchranáři. Tak poslouchejte dál, užívejte si jízdu s naším rádiem a hlavně nikam zbytečně nespěchejte.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Děkujeme, že držíte naši vlnu. Středeční den utíká jako voda a my už brzy společně nahlédneme do dnešního kalendáře, podíváme se, kdo má svátek a připomeneme si výjimečné momenty spojené s dnešním datem. Užijte si pohodu a dobijte si baterky na našich vlnách.
1: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
2: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
4: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
5: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
6: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
7: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
6: A navíc?
7: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Nové Penny Kostelec na Hané. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro čerstvý rohlík jen za korunu nebo čerstvá vejce z podestýlky 10 kusů za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Kostelec na Hané, Smržická. Penny. Nakupujte hezky česky.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
13: Posloucháš?
14: Radio Mé.

to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie. Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je středa 30. září, poslední den tohoto měsíce, takže září, děkujeme, zítra přebírá štafetu říjen. Ještě než ho pustíme ke slovu, rozdáváme narozeninová přání. Slaví herečka Vanda Hybnerová, narozky má také zpěvák Pavel Vítek a... Narozeniny k nám přijíždí slavit i mistr světa Formule 1 Max Verstappen. Přesně před 20 lety se Taťána Kuchařová stala první Češkou, která vyhrála Miss World. Tatiana Kuchařová from Czech Republic is Miss World. A kdo má svátek? V kalendáři je moc hezké jméno, Jeroným, vše nejlepší přeje celý náš tým. V Česku jich jsou jenom 200 a přesně pro tohle jméno jsme připravili velmi limitovanou edici sváteční hymny.
2: Neslaví Jeronýmové.
3: Znáš nějakého?
2: Ne, ty?
3: Taky ne.
2: Tak snad nějaký poslouchá.
4: Jeronýme, ozvi se!
2: Co by se k dnešnímu svátku říct dalo?
4: Že Jeronýmu je ukrutně málo. Ne!
2: Synonymum pro dobrý tým.
4: To je náš kamarád.

0: Jeronýmové, ať jste dneska kdekoliv.
1: Dejte o sobě vědět. A hlavně se nám nestraťte. Už tak je vás málo. Všechno nejlepší!
2: Metropole právě dnes.

0: Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Děkujeme, že jste si nás naladili. Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jak vypadají unikátní barokní groty? Umělé jeskyně objevené v přízemí kroměřížského zámku. Můžeme se podívat na jejich 3D modely. Ty vytvořil na 3D tiskárně Jan Brus z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc a k vidění jsou nyní v Olomoucké pevnosti Poznání.
2: Tiskárny jeli více než 100 hodin, bylo jich několik, materiálu bylo asi 55 kilo, 100 metrů drátu, je tam asi 4 světýlek, jsou tam různé aktory, jako spínače a jsou tam hlavně ty dvě fontány, kde teče voda, je tam okruh udělaný, kde se čerpadla honí vodu tam a zpátky a celé to vlastně udělané na smyčce.
1: Doplnil k modelům barokních grot Jan Brus. Svou první premiéru nové sezóny uvede v pátek Činohra Moravského divadla Olomouc. Bude to drama Heda Gablerová od Henrika Ibsena. Klasické dílo světové dramatiky se na zdejší scénu vrací po více než století. Podrobnosti najdeme na webu moravskedivadlo.cz. Projekt Jižního prstence zeleně v Prostějově se posouvá o další krok kupředu. Radní tu totiž schválili pronájem dalšího pozemku, díky kterému v jižní části města výhledově vznikne zcela nový velký pruh zeleně. Do komunálních voleb zbývají necelé 2 týdny a v Česku se množí případy volebních podvodů. V České republice přibývá případů lidí, kteří se bez svého vědomí objevili na kandidátkách stran a reprezentují je tak, píše deník. Lidé se proti nedobrovolnému zapsání na kandidátní listiny nemohou předem účinně bránit. Podpisy ke kandidatuře se totiž úředně neověřují a pochybení lze řešit až zpětně civilní žalobou nebo trestním oznámením. Sport. Tenistka, bývalá světová jednička Karolína Plíšková předčasně ukončila sezónu. Na svém Instagramu uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění. Rozhodnutí učinila i přesto, že zmešká poslední turnaje roku.
3: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Dneska na Moravě opět sluníčko a víc jak 20 stupňů. Taky zítra a v pátek, tedy na začátku října, bude většinou sucho a teplo. Odpoledne to znovu vystoupí na 20 až 24 stupňů. Noční a ranní minima ovšem budou většinou kolem 7-8. Ještě chladněji může být v některých údolích, kde se při jasné obloze a slabém proudění nahromadí studený vzduch. V takovém případě můžeme zaznamenat i přízemní mrazíky.
5: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda se dořešuje v Olomouci na Brněnské a odstavené auto s poruchou ještě máme na dálnici D35 Mohelnice Olomouc před exitem Křelov. Tolik tedy naše blesková doprava. Rádio máte správně naladěné, tak hlavně na cestách mějte taky oči otevřené.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Jsme moc rádi, že jste s námi. Středeční čas si přímo říká o zajímavou inspiraci a podnětné myšlenky. Už za chvíli nás čeká exkluzivní rozhovor s náměstkem hejtmana. Probereme téma, které pálí spoustu z nás, a to konkrétně možnosti rozšíření obecního bydlení v našem kraji. Přejeme vám příjemný poslech a skvělou náladu.
1: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.

0: se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
2: Radio Metropole.
3: Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Zchátralá stará škola, na návsi je opuštěná fara nebo roky prázdný obecní dům. Místa, kolem kterých chodíme a říkáme si, no to je škoda, tady by se dalo tak krásně bydlet. A přesně to se teď může v našem kraji změnit. Olomoucký kraj připravuje nový dotační program za 30 mega, který má starým obecním budovám vdechnout nový život a proměnit je v dostupné nájemní bydlení. Pomocí má především menším obcím, úkolem je i udržet na venkově mladé rodiny, učitele, zdravotníky a další potřebné profese. Potvrdí nám to i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Pane náměstku, jak Olomoucký kraj vnímá situaci s dostupností obecního bydlení? Kde je největší problém?
2: Největší problém je s tou dostupností jako takovou. V podstatě obce mají určitě omezené rozpočty, dostupné nájemní a obecní teda bydlení není moc rozšířeno. Bohužel zase na druhou stranu je to velmi vyhledávané, protože jsou to regulované ceny a ceny, které zvládnou i mladé.
1: Co dalšího nejčastěji brání v opravách starých obecních budov a vytvoření nových bytů?
2: Jsou to finance určitě, ale nám vlastně nejde jenom o opravy starých obecních domů nebo bytů. My jsme udělali průzkum po obcích v Olomouckém kraji a zjistili jsme, že jim by někdy postačilo i přispět třeba na demolici tady takového starého objektu, tím, že se zaváží, že tam vznikne na tom pozemku uvolněném vlastně to nájemné bydlení. Takže nám jde o jednak to, aby ty staré budovy zmizely, jednak aby vznikly nové nájemní byty a v podstatě v rámci toho připravovaného dotačního titulu jsme schopni i třeba dělat obálku, to znamená fasádu nebo jenom elektroinstalaci a přispět vlastně obci k tomu, aby mohla začít realizovat.
1: Poslouchají nás teď i starostky, starostové, co by měli začít připravovat, aby měli co největší šanci podporu od kraje získat.
2: Zopakuju, že je to vlastně pro malé obce, protože tam mají největší problém vždycky s rozpočtem, takže je to pro obce do 1000 obyvatel. Musí se připravit tím, aby měli nachystaný projekt, protože my bychom rádi vlastně ten nový dotační titul vyhlásili hned od ledna 2027 a ti, co budou připraveni, budou mít projekty, tak budou mít přednost.
1: A kde zjistíme více informací o novém dotačním programu?
2: Samozřejmě jako vždycky na webových stránkách kraje, případně dotazem přímo na odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Jelínek. Děkujeme za tyto super zprávy a těšíme se na lepší venkov v našem kraji.
2: Také děkuji za zavolání a přeji krásný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Metropole.
0: Posloucháš Radio Metropole. Taneční rádio.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další informace. V Olomouci budeme léčit rostliny. Vědci z Institutu Katrin Univerzity Palackého Olomouc spouští výzkum Plantonix, zaměřený na léčbu rostlin. Chtějí přispět ke zvýšení odolnosti rostlin vůči nepříznivým podmínkám. Půjde o dvouletý výzkum. Vrchní soud v Olomouci dnes potvrdil 17-letý trest vězení pro seniora z Jihlavska za vraždu. Muž loni v únoru po sporech kvůli platbě za topení zapálil dům a pak zastřelil svého 35-letého synovce na ulici před zraky matky a policie. Při střelbě pronesl: máte, co jste chtěli. Odvolací soud odmítl překvalifikování činu na zabití. Vedle 17-letého trestu musí odsouzený senior zaplatit pozůstalým nemajetkovou újmu v celkové výši přes 7 milionů korun. Součástí následujících komunálních voleb 9. a 10. října bude v České republice i 19 místních referend o výstavbě větrných elektráren. V nich se bude rozhodovat o vzniku až 81 nových turbín s celkovým výkonem 450 MW. Místní hlasování o možném vzniku nových větrníků proběhne i v našem regionu. Na Svitavsku, v obcích Dětřichov, Kamenná Horka, Mikuleč a Sklené a na Bruntálsku v Horním Benešově, Starých Heřminově a Zátoru.
1: Sport.
3: České hokejistky dnes vstoupí do druhého turnaje Eurohockey Tour této sezóny. Ve finském Lahti na úvod vyzvou domácí výběr hokejistek. Zápas Česko-Finsko se hraje od 17 hodin a na našich vlnách uslyšíte výsledek.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Možná se ptáte, a bude tady ještě dlouho to babí léto? Ano, bude, minimálně do příští středy. Na Moravě máme dál vesměs polojasno se sluníčkem a odpoledne by se teploty měly pohybovat od 20 do 23 stupňů. A stále platí, že rána jsou chladnější s teplotami maximálně kolem osmičky. A díky stabilnímu počasí je stabilní i bio. Dál se drží na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva CZ.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady a taky víme, kde bychom v Olomouci měli přibrzdit. 30 dodržujeme například na Svornosti, na Kmochově anebo na ulici Krapkova u parku. Občas to tady trošku víc rozjedete a pak zbytečně platíte pokutu. Připomínáme také omezení v Dluhonicích u Přerova. Kvůli rekonstrukci je do 20. listopadu uzavřený zhruba půlkilometrový úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici. Tak šetřete nervy, spojku, brzdu i plyn a rozhodně si s námi užijte zbytek cesty.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole. It's a

0: Moc děkujeme za vaši věrnost na našich vlnách. Středeční atmosféra příjemně plyne a my vás brzy zavedeme do světa toho nejzajímavějšího, o čem se aktuálně diskutuje a píše na regionálních webech. Přejeme vám, ať vám zbytek dne utíká přesně podle vašich představ.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 190.

0: 99,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 8. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov VHK Robe Vsetín na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17:30.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
14: Posloucháš?
15: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Jak možná víte, olomoucká Tramtáriem uvede o tomto víkendu novou premiéru. Je to mysteriózní komedie Čarodějky z Lipníku. A jak připomíná Report.cz, divadlo se v lednu 2027 stěhuje do nového, do Hanáckých kasáren. Prostějov pokračuje v péči o svou městskou zeleň. Na podzim tak přibudou další stromy, keře i květiny. A další informace pro nás má web Prostějov.eu. A zdravíme také Svitavy. Tady budou slavit Den seniorů příští úterý a bude i vyhlášení výsledků ankety Svitavský senior, Svitavská seniorka. Podrobnosti najdeme už teď na webu svitavy.cz. Taky dneska máte správně naladěno, protože u nás se vždycky dozvíte, co se kde děje.
0: Radio Metropole.
2: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
0: Metropole.
2: Posloucháš?
0: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Řidiči, městská policie Olomouc dnes opět měří povolenou rychlost v Olomouci a okolí, dohlíží na bezpečnost provozu ve městě. Hlásí, že dnes s radarem strážníci hlídají v ulicích Norská a Okružní. Opatrně na silnicích. Motorkář přišel o život u Šternberka. Policie včera odpoledne jela k dopravní nehodě na silnici 46 u Lipiny na Šternbersku. Motorka se tu srazila s nákladňákem. Co se přesně stalo?
4: Nákladní vozidlo s přívěsem se při průjezdu pravotočivou zatáčkou střetlo s protijedoucím motocyklem. Řidič motocyklu při nehodě utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti, za což řidiči kamionu hrozí trest odnětí svobody na 1 rok až 6 let.
3: Říká za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Ze starých škol a far mohou být dostupné nájemní byty. To je novinka, kterou chystá Olomoucký kraj. Připravuje totiž pro obce dotační program za 30 milionů korun. Peníze mají umožnit praktickou záchranu zchátralých budov, píše o tom Report. Nemocnice v Blansku má za sebou první krok rozsáhlé modernizace. Otevřela novou rotační jednotku s 21 lůžky za asi 150 milionů korun. Bude fungovat jako lůžkové zázemí pro různá oddělení během jejich rekonstrukce.
0: Sport.
3: Zásadní utkání mají před sebou čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let. Dnes od 18 hodin vyzvou Hradci Králové Bulharsko v utkání kvalifikace na mistrovství Evropy. V případě výhry si Lvíčata zajistí v předstihu účast v baráži.
0: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
5: Udělejte něco pro své zdraví. 14. října vás v nemocnici Agel Přerov čekají bezplatná vyšetření zaměřená na prevenci cévní mozkové příhody.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
6: Víme, jak bude. Dál si užíváme sluníčko, jen večer se nám lokálně může jasné počasí změnit na polojasné. Nejvyšší teploty se nám vyšplhají k 25 stupňům. Na podobné letní teploty se můžeme těšit i zítra. To čekáme polojasno, přechodně i oblačno. Rtuť teploměru se nám ve čtvrtek vyšplhá nejvýše k 20 až 24 stupňům. A přes 20 předpovídají meteorologové i v pátek a o víkendu. Až do neděle by nám navíc neměla spadnout ani kapka deště. UV index máme v tomto týdnu na středním stupni. Pokud plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady na odstavené auto na Krajnici, si dáme pozor na D35 na okruhu Olomouce ve směru na Lipník, konkrétně mezi exity Olomouc, Západ a Slavonín. V Olomouci máme taky několik policejních hlídek, stojí v ulici Šlechtitelů, Hamerská a na výjezdu z Olomouce na silnici 35 ve směru na Přáslavice. Bouračka dvou aut nám komplikuje dopravu taky na cestě mezi Mohelnicí a Zábřehem za Líbivou. Na silnici je překážka se zvýšenou opatrností, ale projedeme. Na překážku na silnici si pak dáváme pozor taky ve Zlíně v ulici Březnická. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Martinem Škurkem o právu, o hodnotách a o životě. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Showbiz. Rychlý drby. Velká jména.
2: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
3: Radio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa showbiznisu, tak pojďme na to. Eva Farná se ocitla v centru kritiky kvůli svému působení v porotě Superstar. Část diváků totiž není spokojená s jejím chováním, které podle jejich názoru někdy působí až příliš nevychovaně. Na sociálních sítích se proto rozproudila diskuze o tom, zda by měla v porotě pokračovat. Kritika se netýká pouze jejího vystupování, ale také údajné sebestřednosti. Někteří diváci mají pocit, že Eva Farná na sebe strhává příliš mnoho pozornosti a někdy zastíní samotné soutěžící. No a jiným zase vadí její oblečení a módní styl, který považují za nevhodný pro porotkyni takto sledované soutěže. Na druhou stranu má Eva Farná řadu fanoušků, kteří oceňují její energii, hudební zkušenosti i osobitost. Podle nich právě její výrazný charakter přináší do Superstar emoce a zábavu. Tak názory na její působení v porotě se mezi diváky výrazně liší, nicméně za nás určitě Eva do poroty Superstar patří. Pojďme dále. Zpěvačka dívčí kapely Pussycat Dolls Nicole Scherzinger utrpěla vážnou nehodu před vystoupením v německém Düsseldorfu. Ošklivě si opařila nohu vařící vodou, jak sdílela na svých sociálních sítích. Přitom před pár dny ještě zpívala se svou kapelou v pražské O2 aréně, tak přejeme brzké uzdravení. No a když už jsme u O2 arény, tak tu o uplynulém víkendu hned dvakrát vyprodal Izomandias. Ta show byla za mě dle storíček naprosto bezkonkurenční. Nicméně po koncíku se do Iza na svém Instagramu opřel Hector, a to nejspíše kvůli jeho sebeukřižování. Tak uvidíme, jakou to bude mít do hru, zdali je to vůbec pravda, a nebo je to jenom promo na budoucí tracky. Tak to jsou celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Svět celebrit bez filtru, jen na Metropoli.
2: Radio Metropole.

0: Jsme moc rádi, že dnešní den trávíte s námi na vlnách. Po svátečním začátku týdne se pracoviště rozjela v neobvyklém tempu, ale my pro vás máme skvělý recept na pohodu. Už za chvíli vám přineseme nálož parádních tipů na volnočasové aktivity, zajímavé akce i místa, kde se dá perfektně zrelaxovat. Přejeme vám skvělý den nabitý dobrou energií.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
5: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
8: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
9: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Radio Metropole.

0: Věděli jste, že sehnat dneska šikovného tesaře je pro stavební firmy málem zázrak? Dobrých odborníků je málo a trh po nich doslova prahne. To pro tebe znamená jediné – jistou práci a parádní peníze. Střední škola řemesel v Šumperku a střední škola v Přerově na Kouřílkově ulici tě připraví pro reálný život. Žádné teoretizování. Od prvního ročníku tě čeká poctivá praxe, práce s výkresy i reálné zakázky. K tomu navíc získáš finanční podporu z krajského stipendijního programu Olomouckého kraje. Až dokončíš školu, firmy se o tebe poperou, nebo rozjedeš vlastní živnost a budeš pánem svého času. Staň se vyhledávaným profesionálem. Mrkni na školašumperk.cz nebo kouřilkova8.cz a přihlas se. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor tesař.
1: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Vítejte mezi svými, vítejte doma, víme co dělat a kam vyrazit. Už zítra nás v Olomoucké sedmičce čeká stand-up show, sex, děti a alkohol. Bude to večer plný smíchu s Martinem Jirmanem v sedmičce na Sokolské zítra od 19 hodin. Olomoučký baseballisté slaví 50 let od svého založení a právě proto pro nás skokaně o víkendu chystají speciální program. Přímo na Lascích uvidíme zápasy české i německé reprezentace a bude i výstava ikonických amerických automobilů a motorek. O víkendu na Lascích oslava olomouckého baseballu. Floria podzim na kroměřížském výstavišti proběhne od pátku až do neděle. Budou podzimní vychytávky na zahradu, unikátní expozice bonsai, cymbálovka i program pro děti. Od 2. do 4. října kroměřížské výstaviště a Floria. A o víkendu na hradě Sovinci budou duchové a dušičky. Netradiční kostýmované prohlídky plné tajemství, záhad, strašidelných pověstí a humoru. Potkáme se tady s našimi dětmi?
1: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
3: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
4: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
3: A navíc?
4: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
5: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
6: Bystro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
7: Ať je fešák.
8: A má krásný oči.
9: Ať je vtipnej.
10: A chytrej.
11: A zajištěnej.
9: A hlavně, ať není ženatej.
12: Holky, nechceme toho trochu moc?
13: Tak jsem tady. Ahoj všem.
14: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
15: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
16: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
17: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
16: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
17: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
18: Nové Penny Kostelec na Hané. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro čerstvý rohlík jen za korunu nebo čerstvá vejce z podestýlky 10 kusů za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Kostelec na Hané, Smržická. Penny, nakupujte hezky česky.
0: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
19: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste si nás naladili. Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jak vypadají unikátní barokní groty? Umělé jeskyně objevené v přízemí kroměřížského zámku. Můžeme se podívat na jejich 3D modely. Ty vytvořil na 3D tiskárně Jan Brus z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc a k vidění jsou nyní v olomoucké pevnosti Poznání.
4: Tiskárny jeli více než 100 hodin, bylo několik, materiálu bylo asi 55 kilo, 100 metrů drátu, je tam asi 4 světýlek, jsou tam různé aktory, jako spínače a jsou tam hlavně ty dvě fontány, kde teče voda, je tam okruh udělaný, kde se čerpadla honí vodu tam a zpátky a celé to vlastně udělané na smyčce.
3: Doplnil k modelům barokních grot Jan Brus. Svou první premiéru nové sezóny uvede v pátek Činohra Moravského divadla Olomouc. Bude to drama Heda Gablerová od Henrika Ibsena. Klasické dílo světové dramatiky se na zdejší scénu vrací po více než století. Podrobnosti najdeme na webu moravskedivadlo.cz. Na Přerovsku se kvůli pokračujícímu suchu prodlužuje zákaz odběru vody z řek a potoků, a to až do 31. října. Z tamních povrchových vod si tak lidé nadále nesmí zalévat zahrady, mít auta nebo napouštět bazény. Cílem tohoto přísného opatření je ochránit přežití vodních ekosystémů, které momentálně trápí extrémně nízké průtoky. Do komunálních voleb zbývají necelé 2 týdny a v Česku se množí případy volebních podvodů. V České republice přibývá případů lidí, kteří se bez svého vědomí objevili na kandidátkách stran a reprezentují je tak, píše deník. Lidé se proti nedobrovolnému zapsání na kandidátní listiny nemohou předem účinně bránit. Podpisy ke kandidatuře se totiž úředně neověřují a pochybení lze řešit až zpětně civilní žalobou nebo trestním oznámením.
1: Sport.
3: České hokejistky dnes vstoupí do druhého turnaje Eurohockey Tour této sezóny. Ve finském Lahti na úvod vyzvou domácí výběr hokejistek. Zápas Česko-Finsko se hraje od 17 hodin a na našich vlnách uslyšíte výsledek.
0: Radio Metropole. To na sebe. Jak bude. Slunce nám dneska zapadne v 18 hodin a 32 minut. Ačkoliv přes den se rtuť teploměru šplhá k letním teplotám, během noci padají teploty spíše k podzimním hodnotám. Nejnižší noční teploty mohou být i jen 7 stupňů nad nulou. Při bezvětří dokonce 5. Čtvrteční den pak ale zase přinese oteplení, můžeme se těšit na teplotní maxima mezi 20 až 24 stupni. Pokud plánujeme vyrazit na hory, tam bude mezi 14 až 18. Babí léto bude pokračovat až do víkendu.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
0: Radio Metropole. Za volantem. Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme nehodu na konci ulice Šlechtitelů u Holického lesa v Olomouci. Jsou tady kolony, počítáme se zdržením přibližně do 10 minut. Dva osobáky se nám pak srazily na výjezdu ze Zábřehu ve směru na Postřelmov, konkrétně na křižovatce silnice 44 a silnice na Rovensko. Se zvýšenou opatrností tady ale projedeme. Bouračku nákladňáku s osobákem pak řešíme na výjezdu do Valmezu ve směru od Zašové u nádraží Hrachovec. Policijní hlídky nám pak pomáhají a chrání na D1 mezi exity Přerov a Lipník Trnávka. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: Radio Metropole.
2: Víc muziky. Víc energie. Metropole. Víc energie.

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme. Přednášky, semináře a každodenní kontakt se studenty. V čem vás mladá generace inspiruje? Co se vám na ní líbí?
1: Co mě na nich překvapuje, mám na nich rád a doopravdy je to obdivující, tak je ta svobodomyslnost. To my jsme neměli. My, generace čtyřicátníků, pokud se nám něco řeklo pan učitel, paní učitelka, tak bychom to bez výhrad respektovali. Pokud jsme byli někam postaveni, tak jsme tam stáli 4 hodiny a pan učitel a paní učitelka nás našli. Ti mladí jsou jiní a zaplať pánu bohu za to, že takoví jsou, protože oni se zejména ptají po podstatě věcí. Ptají se proč, k čemu mi to bude, co s tím můžu udělat. Ptají se i mě, takže já takhle musím samozřejmě reagovat. A my takový jsme doopravdy nebyli. Takže myslím si, že tohle je jejich veliké plus.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.

0: trávíte středu právě v naší společnosti. Týdenní tempo je v plném proudu a my pro vás chystáme náš pravidelný servisní magazín. Tentokrát se podíváme na to, jak nám babí léto může ušetřit peníze. Do té doby vám budeme hrát hit za hitem. Mějte parádní čas i ve středu s naším rádiem.
1: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
2: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
11: No jasně, z MND to jde.
10: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
12: Radio Metropole.
13: Metropole.

0: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
2: Dneska padla.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Co je doma, to se počítá a platí to i o penězích, které nám díky teplejšímu podzimu zůstávají ve šrajtofli. My často slyšíme tady v rádiu, ať už to teplo konečně skončí, ať už je chladnější podzim. No, jenomže, když je venku přes 20 stupňů a svítí sluníčko, tak doma máme příjemně bez radiátorů. Nemusíme topit a každý takový den nám snižuje účet za vytápění. Kolik přesně? V malém zatepleném bytě to může být jenom pár desítek korun, u velkého nezatepleného domu je to klidně mnohem víc, třeba i stovky korun. Záleží na bydlení, na topení i na ceně energie. Mimochodem, u centrálního vytápění se dodávka tepla omezuje, pokud průměrná venkovní teplota překročí 2 dny po sobě 13 stupňů a nemá se znovu ochladit. Takže odteď už na teplý podzim nenadáváme. Sluníčko nám totiž nejenom že zlepšuje náladu, ale i přikládá zadarmo do kamen. A co vy? Už chcete chladnější počasí? Nebo jste rádi za každý další den bez topení?
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Připravili jsme pro vás další informace. Pocta pro Olomouc, nejvyšší ocenění, které uděluje předseda Senátu parlamentu České republiky, pamětní stříbrnou medaili, získala k letošnímu roku osobnost z Olomouce. Za svou činnost získala medaili předsedy Senátu známá olomoucká sociální pracovnice a první ambasadorka onkologických pacientů ve fakultní nemocnici Olomouc, Věra Zukalová. V Chomoutově u Olomouce odstartuje v úterý 6. října plánovaná těžba dřeva. Pracovat se začne nejprve v okolí fotbalového hřiště a následně se těžaři přesunou směrem k řece Moravě. Pokud se tam chystáte na procházku, počítejte s tím, že pohyb v lese bude kvůli bezpečnosti dočasně omezen.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Anketa Strom roku vrcholí a v superfinále o titul Strom čtvrtstoletí je z Olomouckého kraje 400letý dub ze Skaličky na Hranicku. Lidé mohou pro svého favorita hlasovat na webu stromroku.cz a to až do pondělí 5. října. Blíží se volby do obecních zastupitelstev, budou 9. a 10. října. V následujících dnech můžete čekat ve vaší poštovní schránce hlasovací lístky. Voliči je dostanou podle adresy svého trvalého pobytu do 6. října.
0: Sport.
1: Světový hokej bude mít nového šéfa a ve hře je výrazná česká stopa. Už tento pátek se na Tenerife vybírá prezident Mezinárodní hokejové federace a mezi 9 kandidáty figuruje i bývalý vynikající brankář Petr Bříza. Ten navíc podle všeho patří k hlavním favoritům celé volby.
2: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
0: Radio Metropole. To na sebe.
3: Víme, jak bude. Babí léto podle meteorologů bude pokračovat i na začátku října. Nadprůměrné vysoké teploty by pak mohly vydržet po většinu měsíce, i když se budou zblížící se zimou pomalu snižovat. I na nadcházející měsíc odborníci předpovídají sucho. V první polovině října to nevypadá na žádné větší deště. Ve zbytku října by nám pak mělo spadnout průměrné množství srážek.
4: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci dořešujeme nehodu na konci ulice Šlechtitelů u Holického lesa. Na porouchané auto a neprůjezdný pravý jízdní pruh si dáváme pozor na D35 na trase Mohelnice Olomouc před exitem Litovel. V opačném směru na D35 na trase Olomouc Mohelnice za exitem Křelov pak myslíme na uzavřený levý jízdní pruh kvůli práci na silnici. Policijní hlídku nám hlásíte v Konicích, v ulici Karafiátova, taky v Olomouci, v ulicích Ferstrova, Velkomoravská a Střední Novosadská. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Děkujeme, že držíte naši vlnu. Středeční den utíká jako voda a my už brzy společně nahlédneme do dnešního kalendáře, podíváme se, kdo má svátek a připomeneme si výjimečné momenty spojené s dnešním datem. Užijte si pohodu a dobijte si baterky na našich vlnách.
1: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota z

0: Jižního Česka. Novinka letoška? Miniburgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
3: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
2: A navíc?
3: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
10: Tohle je Radio Metropol.

0: Fole.
1: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
2: Kde stojí kolony,
3: jaké je počasí na Moravě
4: a kam zajít na dobrou pizzu.
1: To všechno a mnohem víc u nás.
2: U nás.
0: Metropole.
5: You're listening to Palm Tree Radio. Sit back and enjoy the ride.

0: Metropole právě dnes.
1: Je středa 30. září, poslední den tohoto měsíce, takže září, děkujeme, zítra přebírá štafetu říjen. Ještě než ho pustíme ke slovu, rozdáváme narozeninová přání. Slaví herečka Vanda Hybnerová, narozky má také zpěvák Pavel Vítek a... Narozeniny k nám přijíždí slavit i mistr světa Formule 1 Max Verstappen. Přesně před 20 lety se Taťána Kuchařová stala první Češkou, která vyhrála Miss World.
2: Tatiana Kuchařová from Czech Republic is Miss World.
1: A kdo má svátek? V kalendáři je moc hezké jméno, Jeroným, vše nejlepší přeje celý náš tým. V Česku jich jsou jenom 200 a přesně pro tohle jméno jsme připravili velmi limitovanou edici sváteční hymny.
3: Neslaví Jeronýmové.
4: Znáš nějakého?
3: Ne, ty?
4: Taky ne.
3: Tak snad nějaký poslouchá.
5: Jeronýme, ozvi se!
3: Co by se k dnešnímu svátku říct dalo?
5: Že Jeronýmu je ukrutně málo. Ne!
3: Synonymum pro dobrý tým.
5: To je náš kámo.

0: Jeronýmové, ať jste dneska kdekoliv.
1: Dejte o sobě vědět. A hlavně se nám nestraťte. Už tak je vás málo. Všechno nejlepší!
2: Metropole právě dnes.
3: Rádio Metropole.
2: A odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
4: Dneska padla.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další informace. V Olomouci budeme léčit rostliny. Vědci z Institutu Katrin Univerzity Palackého Olomouc spouští výzkum Plantonix, zaměřený na léčbu rostlin. Chtějí přispět ke zvýšení odolnosti rostlin vůči nepříznivým podmínkám. Půjde o dvouletý výzkum. Vrchní soud v Olomouci dnes potvrdil 17-letý trest vězení pro seniora z Jihlavska za vraždu. Muž loni v únoru po sporech kvůli platbě za topení zapálil dům a pak zastřelil svého 35-letého synovce na ulici před zraky matky a policie. Při střelbě pronesl: máte, co jste chtěli. Odvolací soud odmítl překvalifikování činu na zabití. Vedle 17-letého trestu musí odsouzený senior zaplatit pozůstalým nemajetkovou újmu v celku ve výši přes 7 milionů korun. Ze starých škol a far mohou být dostupné nájemní byty. To je novinka, kterou chystá Olomoucký kraj. Připravuje totiž pro obce dotační program za 30 milionů korun. Peníze mají umožnit praktickou záchranu zchátralých budov, píše o tom report.
0: Sport.
2: Největší současná cyklistická hvězda Tadej Pogačar nakonec nebude obhajovat titul evropského šampiona na domácí půdě v Lublani. Ve slovinské nominaci totiž chybí, jelikož se stále dává dohromady po nepříjemném pádu na Vueltě. Domácí fanoušci si tak na jeho další start budou muset ještě chvíli počkat.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Víme, jak bude. Na téměř letní teploty se můžeme těšit i ve čtvrtek. To čekáme polojasno a přechodně i oblačno. Rtuť teploměru se nám zítra vyšplhá k 20 až k 24 stupňům. A přes 20 předpovídají meteorologové i v pátek a o víkendu. Až do neděle by nám navíc neměla spadnout ani kapka deště. UV index máme v tomto týdnu na středním stupni. Pokud plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto na krajnici si dáme pozor v Olomouci v ulici Velkomoravská. V Olomouci na nás taky číhají policejní hlídky, a to hned na dvou místech. V ulici Perestrova a na Masarykově třídě. Pomáhají a chrání taky v Přerově, v ulici 9. Května a Lipnická. Stojí taky na D1, na exitu Hulín Západ. Za celý náš rádiový tým vám přejeme příjemnou cestu.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Chvíli nás čeká exkluzivní rozhovor s náměstkem hejtmana. Probereme téma, které pálí spoustu z nás, a to konkrétně možnosti rozšíření obecního bydlení v našem kraji. Přejeme vám příjemný poslech a skvělou náladu.
1: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
5: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Zchátralá stará škola na návsi, je opuštěná fara nebo roky prázdný obecní dům. Místa, kolem kterých chodíme a říkáme si, no to je škoda, tady by se dalo tak krásně bydlet. A přesně to se teď může v našem kraji změnit. Olomoucký kraj připravuje nový dotační program za 30 mega, který má starým obecním budovám vdechnout nový život a proměnit je v dostupné nájemní bydlení. Pomocí má především menším obcím, úkolem je i udržet na venkově mladé rodiny, učitele, zdravotníky a další potřebné profese. Potvrdí nám to i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Pane náměstku, jak Olomoucký kraj vnímá situaci s dostupností obecního bydlení? Kde je největší problém?
2: Největší problém je s tou dostupností jako takovou. V podstatě obce mají určitě omezené rozpočty, dostupné nájemní a obecní teda bydlení není moc rozšířeno. Bohužel zas na druhou stranu je to velmi vyhledávané, protože jsou to regulované ceny a ceny, které zvládnou i mladí.
1: Co dalšího nejčastěji brání v opravách starých obecních budov a vytvoření nových bytů?
2: Jsou to finance určitě, ale nám vlastně nejde jenom o opravy starých obecních domů nebo bytů. My jsme udělali průzkum po obcích v Olomouckém kraji a zjistili jsme, že jim by někdy postačilo i přispět třeba na demolici tady takového starého objektu, tím, že se zaváží, že tam vznikne na tom pozemku uvolněném vlastně to nájemné bydlení. Takže nám jde o jednak to, aby ty staré budovy zmizely, jednak aby vznikly nové nájemní byty a v podstatě v rámci toho připravovaného dotačního titulu jsme schopni i třeba dělat obálku, to znamená fasádu nebo jenom elektroinstalaci a přispět vlastně obci k tomu, aby mohla začít realizovat.
1: Poslouchají nás teď i starostky, starostové, co by měli začít připravovat, aby měli co největší šanci podporu od kraje získat.
2: Zopakuju, že je to vlastně pro malé obce, protože tam mají největší problém vždycky s rozpočtem, takže je to pro obce do 1000 obyvatel. Musí se připravit tím, aby měli nachystaný projekt, protože my bychom rádi vlastně ten nový dotační titul vyhlásili hned od ledna 2027 a ti, co budou připraveni, budou mít projekty, tak budou mít přednost.
1: A kde zjistíme více informací o novém dotačním programu?
2: Samozřejmě jako vždycky na webových stránkách kraje, případně dotazem přímo na odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Jelínek. Děkujeme za tyto super zprávy a těšíme se na lepší venkov v našem kraji.
2: Také děkuji za zavolání a přeji krásný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Pop the Pop. Pop the Pop. Metropole.
1: Let's go. Sounds good.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 50 minut. Očekáváme polojasno, přechodně i vysokou průsvitnou oblačnost. Nejvyšší teploty se nám vyšplhají k 20 až k 24 stupňům. Foukat bude jen slabý proměnlivý vítr. Stále teplé počasí přinese taky pátek. Na konci pracovního týdne očekáváme většinou polojasno a teplotní maxima mezi 19 a 23 stupni. Biozátěž by měla být oba dny na nejlepším stupni. Dýchat se nám tedy bude krásně.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Moc děkujeme za vaši věrnost na našich vlnách. Středeční atmosféra příjemně plyne a my vás brzy zavedeme do světa toho nejzajímavějšího, o čem se aktuálně diskutuje a píše na regionálních webech. Přejeme vám, ať vám zbytek dne utíká přesně podle vašich představ.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání

0: sportu Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
1: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
2: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Jak možná víte, olomoucká Tramtáriem uvede o tomto víkendu novou premiéru. Je to mysteriózní komedie Čarodějky z Lipníku. A jak připomíná Report.cz, divadlo se v lednu 2027 stěhuje do nového, do Hanáckých kasáren. Prostějov pokračuje v péči o svou městskou zeleň. Na podzim tak přibudou další stromy, keře i květiny. A další informace pro nás má web Prostějov.eu. A zdravíme také Svitavy. Tady budou slavit Den seniorů příští úterý a bude i vyhlášení výsledků ankety Svitavský senior, Svitavská seniorka. Podrobnosti najdeme už teď na webu svitavy.cz. Taky dneska máte správně naladěno, protože u nás se vždycky dozvíte, co se kde děje.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nelutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou.

0: Tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Tata Boys jsou kapela, která do hudby vnáší humor, energii a osobitý styl. Jejich skladby jsou jako kámoši, co ti vždy...

0: vybuchne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Rigard je DJ a producent, který svou hudbou baví taneční scény po celém světě. Spojuje chytlavé beaty s moderní elektronikou tak, že si jeho muziku prostě nemůžeš nepustit. Připrav se na pořádnou dávku taneční energie, která s tebou bude hýbat od začátku až do konce.

0: Dobrý večer. Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Sigolu, britského producenta, který ví, jak na parket přinést pořádnou dávku radosti a letní atmosféry. Jeho hudba je jako slunce v plné síle. Svěží, chytlavá a plná pozitivních vibrací. Sigola je jako ten kamarád, co tě vezme na párty plnou tanečních beatů a nezapomenutelných momentů. Jeho styl spojuje house s popem v dokonalý mix, který tě dostane do pohody během chvilky. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska hraje...

0: Metropole.
1: Nehrajem si, hrajem jinak.
0: Metropole.
1: Prostě jinak.
2: Olé, tady je tvoje metropole.

Energie. Olé, tady je tvoje Metropole a dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku, lehká, příjemná a plná pozitivní energie. Sophie and the Giants umí vytvořit písničky, které zní jak malý zázrak, nevtíravě, ale nezapomenutelně. A jestli hledáš něco, co ti rozáří den a zároveň tě nechá trochu přemýšlet, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme další skvosty.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Empire of the Sun, australské duo, které spojuje elektroniku, glam a fantasy v jednom velkolepém balení. Jejich hudba je jako výlet na

0: Metropole.
1: Tvůj večer.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se.

0: rychlý drby, velká jména.
1: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
2: Radio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa showbiznisu, tak pojďme na to. Eva Farná se ocitla v centru kritiky kvůli svému působení v porotě Superstar. Část diváků totiž není spokojená s jejím chováním, které podle jejich názoru někdy působí až příliš nevychovaně. Na sociálních sítích se proto rozproudila diskuze o tom, zda by měla v porotě pokračovat. Kritika se netýká pouze jejího vystupování, ale také údajné sebestřednosti. Někteří diváci si mají pocit, že Eva Farná na sebe strhává příliš mnoho pozornosti a někdy zastíní samotné soutěžící. No a jiným zase vadí její oblečení a módní styl, který považují za nevhodný pro porotkyni takto sledované soutěže. Na druhou stranu má Eva Farná řadu fanoušků, kteří oceňují její energii, hudební zkušenosti i osobitost. Podle nich právě její výrazný charakter přináší do Superstar emoce a zábavu. Tak názory na její působení v porotě se mezi diváky výrazně liší, nicméně za nás

0: Superstar patří. Pojďme dále. Zpěvačka dívčí kapely Pussycat Dolls Nicole Scherzinger utrpěla vážnou nehodu před vystoupením v německém Düsseldorfu. Ošklivě si opařila nohu vařící vodou, jak sdílela na svých sociálních sítích. Přitom před pár dny ještě zpívala se svou kapelou v pražské O2 aréně, tak přejeme brzké uzdravení. No a když už jsme u O2 arény, tak tu o uplynulém víkendu hned dvakrát vyprodal Izomandias. Ta show byla za mě dle storíček naprosto bezkonkurenční. Nicméně po koncíku se do Iza na svém Instagramu opřel Hector, a to nejspíše kvůli jeho sebeukřižování. Tak uvidíme, jakou to bude mít do hru, zdali je to vůbec pravda, a nebo je to jenom promo na budoucí tracky. Tak to jsou Celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Svět celebrit bez filtru, jen na Metropoli.
2: Radio Metropole.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: baví, baby.
1: Olé, tady je tvoje metropole a tady je kluk z Nizozemska, co umí roztančit každou party, i kdybys jí měl jen v obýváku. Sam Feld je Mr. Chill and Deep House. Jeho melodie jsou jako příjemný letní vánek, co ti hladí duši. Když ho posloucháš, máš pocit, že jsi někde na pláži s koktejlem v ruce, i když jsi zrovna v práci nebo ve škole. Jeho hudba je ideální.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představujeme Mojo, francouzskou kapelu, která dokázala, jak se dá spojit house s lehkostí a chytlavostí tak, že z toho

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Evangelia. Zpěvačka s hlasem jako křišťál, která do popu vnáší jemnost a sílu zároveň. Její písně jsou jako krásné příběhy, které se ti vtisknou do srdce. Evangelia je jako kamarád.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Philbo Rivu, italsko-německého zpěváka, který svým chraplavým hlasem a melancholickým popem umí vytvořit kouzelnou atmosféru. Jeho hudba je jako starý film v novém kabátě. Romantická, ale syrová. Philbo Riva je jako kámoš, co tě vezme na večerní procházku a přitom ti zahraje na city líp než playlist na podzim. Jeho styl je jemný, ale přitom silný. Ideální pro chvíle, kdy chceš něco víc než jen pozadí. Tak zůstaň naladěný,

Poslucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 23 hodin.

Tady je tvoje metropole. A teď se podíváme na další kousek elektronického nebe. Glockenbach. Tenhle producent je jako alchymista, co míchá funky beaty s housem a vytváří zvuk, který tě nenechá v klidu. Jeho rytmy jsou jako jízda na horské dráze, která je zároveň hladká a plná překvapení.

0: Rádio Metropole. Rádio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Baby Lasagna je chorvatský zpěvák, skladatel a hudební producent, který do současné hudby přináší svěží a chytlavé rytmy plné energie. Jeho skladby jsou jako kámoš, co tě nikdy nenechá sedět a pořád tě drží v pohybu. Spojuje rock, heavy metal, pop punk, techno a house music do mixu, který tě rozhýbe za jakékoliv situace. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje metropole. Eva Burešová je herečka a zpěvačka, která do hudby vnáší svůj osobitý hlas a energii. Její skladby jsou jako kámoška, co ti vždycky rozjasní den a dodá sílu. Spojuje chytlavé melodie s moderními rytmy, které tě udrží v pohybu. Připrav se na dávku muziky, která tě rozhýbe.

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Zchátralá stará škola, na návsi je opuštěná fara nebo roky prázdný obecní dům. Místa, kolem kterých chodíme a říkáme si, no to je škoda, tady by se dalo tak krásně bydlet. A přesně to se teď může v našem kraji změnit. Olomoucký kraj připravuje nový dotační program za 30 mega, který má starým obecním budovám vdechnout nový život a proměnit je v dostupné nájemní bydlení. Pomocí má především menším obcím, úkolem je i udržet na venkově mladé rodiny, učitele, zdravotníky a další potřebné profese. Potvrdí nám to i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Pane náměstku, jak Olomoucký kraj vnímá situaci s dostupností obecního bydlení? Kde je největší problém?
2: Největší problém je s tou dostupností jako takovou. V podstatě obce mají určitě omezené rozpočty, dostupné nájemní a obecní teda bydlení není moc rozšířeno. Bohužel zas na druhou stranu je to velmi vyhledávané, protože jsou to regulované ceny a ceny, které zvládnou i mladí.
1: Co dalšího nejčastěji brání v opravách starých obecních budov a vytvoření nových bytů?
2: Jsou to finance určitě, ale nám vlastně nejde jenom o opravy starých obecních domů nebo bytů. My jsme udělali průzkum po obcích v Olomouckém kraji a zjistili jsme, že jim by někdy postačilo i přispět třeba na demolici tady takového starého objektu, tím, že se zaváží, že tam vznikne na tom pozemku uvolněném vlastně to nájemné bydlení. Takže nám jde o jednak to, aby ty staré budovy zmizely, jednak aby vznikly nové nájemní byty a v podstatě v rámci toho připravovaného dotačního titulu jsme schopni i třeba dělat obálku, to znamená fasádu nebo jenom elektroinstalaci a přispět vlastně obci k tomu, aby mohla začít realizovat.
1: Poslouchají nás teď i starostky, starostové, co by měli začít připravovat, aby měli co největší šanci podporu od kraje získat.
2: Zopakuju, že je to vlastně pro malé obce, protože tam mají největší problém vždycky s rozpočtem, takže je to pro obce do 1000 obyvatel. Musí se připravit tím, aby měli nachystaný projekt, protože my bychom rádi vlastně ten nový dotační titul vyhlásili hned od ledna 2027 a ti, co budou připraveni, budou mít projekty, tak budou mít přednost.
1: A kde zjistíme více informací o novém dotačním programu?
2: Samozřejmě jako vždycky na webových stránkách kraje, případně dotazem přímo na odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Jelínek. Děkujeme za tyto super zprávy a těšíme se na lepší venkov v našem kraji.
2: Také děkuji za zavolání a přeji krásný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
4: Tady je tvoje Metropole. Denzel je belgický taneční umělec, který svými chytlavými hity baví fanoušky taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nikdy nechybí na mejdanu a vždy přinese tu správnou porci energie. Denzel umí vytvořit groove, který tě rozhýbe. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit. Počkej!

Tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nezapomíná.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další informace. V Olomouci budeme léčit rostliny. Vědci z Institutu Katrin Univerzity Palackého Olomouc spouští výzkum Plantonix, zaměřený na léčbu rostlin. Chtějí přispět ke zvýšení odolnosti rostlin vůči nepříznivým podmínkám. Půjde o dvouletý výzkum. Vrchní soud v Olomouci dnes potvrdil 17-letý trest vězení pro seniora z Jihlavska za vraždu. Muž loni v únoru po sporech kvůli platbě za topení zapálil dům a pak zastřelil svého 35-letého synovce na ulici před zraky matky a policie. Při střelbě pronesl: máte, co jste chtěli. Odvolací soud odmítl překvalifikování činu na zabití. Vedle 17-letého trestu musí odsouzený senior zaplatit pozůstalým nemajetkovou újmu v celkové výši přes 7 milionů korun. Ze starých škol a far mohou být dostupné nájemní byty. To je novinka, kterou chystá Olomoucký kraj. Připravuje totiž pro obce dotační program za 30 milionů korun. Peníze mají umožnit praktickou záchranu zchátralých budov, píše o tom Report.
1: Sport.
2: Tenistka a bývalá světová jednička Karolína Plíšková předčasně ukončila sezónu. Na svém Instagramu uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění. Rozhodnutí učinila i přesto, že zmešká poslední turnaje roku.
3: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 50 minut. Očekáváme polojasno, přechodně i vysokou průsvitnou oblačnost. Nejvyšší teploty se nám vyšplhají k 20 až k 24 stupňům. Foukat bude jen slabý, proměnlivý vítr. Stále teplé počasí přinese taky pátek. Na konci pracovního týdne očekáváme většinou polojasno a teplotní maxima mezi 19 a 23 stupni. Biozátěž by měla být oba dny na nejlepším stupni. Dýchat se nám tedy bude krásně.
1: Radio Metropole. Víc muziky.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si dáme Super High, projekt, který přináší pořádnou dávku letní atmosféry v každém beatu. Jejich hudba je jako road trip s otevřenými okny a větrem ve vlasech, optimistická, lehká a chytlavá. Super High jsou jako kámoši, co mají vždycky playlist na dobrou náladu a nikdy neskazí vibe. Ať už jsi u vody nebo v městském ruchu. Jejich tracky tě přenáší.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Ketama je producent a DJ, který do elektronické scény vnáší svěží a moderní zvuky plné chytlavých rytmů. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky rozproudí krev a nenechá tě sedět. Spojuje energické beaty s melodiemi, které zní svěže a aktuálně. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy, která tě prostě rozhýbe. Zůstaň naladěný, protože Metropole má další pecky.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.